Extravaganza Evropi 2. DJ Aquaman.

si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum.

0: Větší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku. 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: všem hvězdám na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoy, this is Tom Grennan. I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
4: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Poslední masáž jsem měla asi na mamografu.
2: Někdy mám o tebe fakt strach.
3: Jane, Coco a Sophie mají kariéru, rodiny, vztahy a kalendáře zaplněné povinnostmi. Času na sebe jim moc nezbývá, proto se rozhodnou vypnout, nechat všechny starosti doma a užít si víkend plný wellness, proseka a pohody.
2: Zamluvila jsem pokoj.
1: Cože?
4: Jedeme na wellness víkend, machy!
5: Jo!
3: Jenže to by do toho nesměla vstoupit kamarádka Mel, která dokáže každou zdánlivě nevinnou situaci proměnit v naprostou katastrofu.
4: To je Mel?
6: Tak co, jak je předmeno? Pauzo!
3: Co mělo být luxusním únikem od reality, se během chvíle mění v divokou jízdu plnou alkoholu, nečekaných známostí, šílených sázek a také v sérii rozhodnutí, která by zastřízliva nejspíš nikoho nenapadla.
2: Nazdar, neděláme tu nic ilegálního.
3: Jedno je tak naprosto jisté. Hrdinky komedie Wellness Weekend se domů určitě nevrátí dokonale odpočaté a s čistou hlavou.
1: Jak to děláš?
3: Za novinkou Wellness Weekend stojí John Lucas a Scott Moore, kteří mají s nekorektními komediemi bohaté zkušenosti. Oba jsou jako scénáristi podepsáni pod pasbou ve Vegas a režijně pak pod komedií Matky na tahu. Komedie Wellness Weekend je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
8: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
7: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
0: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Markétou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma, registrace na pražská sportiáda.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.

0: Posloucháte Evropu 2, bylo 7 hodin, takže startuje maximum muziky a začínáme s právami se Zuzkou.
1: Dobré ráno. Druhá polovina zatěžkávacích zkoušek na dálničním mostě Šmejkalka na D1 skončí za 2 hodiny. V noci na most opět najelo celkem 8 plně naložených nákladních vozů. Každý váží 32 tun. Měří se postupně na 4 místech podél konstrukce. Dálnice D1 tak zůstává mezi exitem 21 Mirošovice a 29 Chocerady zavřená. Otevřít by se měla v 8 hodin. Jižní Evropa se chystá na další vlnu veder. Zejména Řecko čeká tropické vedro a teploty mají vystoupat na 42 stupňů. Odborníci proto varují před tepelným stresem. V pohotovosti jsou opět hasiči. Po výhrách nad Řeckem a Rakouskem dnes české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně narazí na favorizované Srbsko. S obhájkyněmi stříbrných medailí se svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopulo se utkali minulý týden dvakrát v závěrečné přípravě a v Bělehradě jim podlehli 1-3 a 0-3. Zápas dnes startuje v 19 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na hlavních dálničních tazích je aktuálně klid, ovšem dejte pozor na Jihlavsku na silnici 112 u Zdeňkova, kde máme vážnou nehodu osobního vozu. Na Příbramsku na vjezdu do Rosovic bouralo taktéž osobní vozidlo, policie na místě a provoz usměrňuje.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně se místy mohou objevovat mlhy, v průběhu dne bude jasno až polojasno, přechodně oblačno. Výjimečně může pršet na horách. V průběhu dne naměříme teploty většinou v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a 4 minuty po 7, už taky s Katkou Haškovou.
3: Já se teda na to oteplení trošku těším, protože když jsem dneska ráno vyrážela, tak bylo 10 stupňů.
0: Máš omrzliny?
3: Mám. No a my se podíváme třeba na to, jak popkultura ovlivňuje, kam cestujeme, že to, na co se díváme, tak tam pak chceme jet a vidět to.
2: Evropa 2.

0: 7 hodin 22 minut vyladíte nedělní maximum muziky Evropy 2. A já jsem vám slíbila, že se podíváme na dovolenou. Ano, protože prázdniny nekončí. Přemýšleli jste někdy, podle čeho si vybíráte, kam pojedete na dovolenou? Jo, samozřejmě, těch důvodů může být několik, levné letenky, jezdíte tam každý rok, dobré jídlo, anebo seriál, který jste právě dokoukali. Protože se ukázalo, že popkultura dneska docela dost výrazně rozhoduje o tom, kam cestujeme. Třeba po poslední sérii Bílého lotosu, což je teda báječný seriál, ta seriál se odehrávala v Thajsku a rezervace na ten ostrov Koh Samui vzrostly asi o 300%. A podobný nával turistů předtím zažila i Havaj nebo Sicílie, kde se odehrávaly předchozí série. Podobně je na tom Kanada, té zase udělala obrovskou reklamu seriál Spalující rivalita. Fanoušci začali jezdit na místa spojená s tím seriálem. A v oblasti Muskoka, kde se natáčely scény na chatě, tak tam vzrostlo vyhledávání asi o 110%. A hlavně nemusíme ani chodit do zahraničí, protože v Česku se něco podobného povedlo díky hře Kingdom Come Deliverance, tak ta posílá lidi přímo na české hrady a do měst. A po vydání druhého dílu stoupla návštěvnost v Suchdole o 310%, na Troskách o 290% a v Kutné Hoře skoro o 250%. No a samozřejmě to funguje i u televize. Po odvysílání Zrádců stoupl na Křivoklátě zájem o prohlídky o 24%. A podle zástupkyně Kastelána se návštěvníci, podle mě hlavně návštěvnice, dokonce ptají, jestli tam náhodou není Vojta Kotek. No a kdyby tam Vojta byl, to by teprve stoupla návštěvnost. Takže až budete příště 3 hodiny koukat na nějaký seriál a budete mít pocit, že jenom tak prokrastinujete, tak to vůbec nemusí být pravda. Vy si třeba právě nevědomky vybíráte příští dovolenou. Hezký den, Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, že prostě tam budete čekat.
3: Že krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Nouzová obrana planety Země před útokem nepřátelských mimozemšťanů se jmenuje Chuck Norris.

0: dvě, kde to stojí.
1: Na D1 na Vysočině se srazilo nákladní auto s osobním vozem. Nehoda je na 128. kilometru ve směru na Prahu a pravý jízdní pruh zůstává neprůjezdný. Komplikace jsou také na D3 na Táborsku. Kolem 82. kilometru se stala nehoda, která zasahuje do vozovky a na místo míří složky integrovaného záchranného systému. A dvě auta se srazila také v Ruské ulici v Ostravě. Havarovaná vozidla omezují průjezd. Tak ať už vaše cesty vedou kamkoliv, hlavně šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Sarasí, Martin Harrix a Starlight na vlnách Evropy 2. Krásné, dobré nedělní ráno. Počasí se nám pomalu vyjasňuje. Doufám, že i vaše životy jsou jasné. Já jsem teď nedávno na nějaké sociální síti natrefila na poznámku nějakého člověka, který tam vypsal, co si člověk před ním koupil v obchodě, co měl vyskládané na tom páse, a ten člověk začal jako přemýšlet nad tím, co toho druhého asi čeká za večer. Tuším, že tam byly růže, kondomy, savo. Jo? Je to zvláštní kombinace a samozřejmě fantazie jede. A já občas přemýšlím nad tím, proč já tak ráda koukám lidem do košíku, když nakupuju. Mě vůbec jako nezajímá ten člověk, jo? Ale prostě si říkám, je, co on to má, to bych měla zkusit, jo? Nebo to asi bude dobrý, když si to někdo kupuje. A ono to má prý docela logické vysvětlení, že nákup je takové malé okno do cizího života. A hlavně z těch pár věcí, které my vidíme v tom košíku, si náš mozek okamžitě začne skládat příběh. Jo, když někdo kupuje chipsy, kolu, pizzu a dvě láhve proseka, říkáte, o, co to bude, návštěva, nebo večírek, nebo snad rozchod. Jo, když má někdo kuře, rýži, brokolici a tvaroh, tak víte, že tady se cvičí a život je smutný. A když vidíte košík plný dětských přesnídávek, plen a kafe, tak máte taky poměrně jasno, jak se tomu člověku asi spí, jakože tak, že vůbec. A navíc jsme přirozeně zvědaví a rádi se porovnáváme s ostatními. Co kupují? Jí zdravěji než já, utrácí víc. A hlavně, přesně jak jsem řekla, co to tam mají za tu divnou věc, kterou bych měla zkusit. Takže koukání do cizích košíků není jenom takové obyčejné šmírování, je to vlastně taková sociální detektivka. A nejlepší na tom je, že zatímco si skládáte celý životní příběh paní před váma podle toho, že si kupuje kočičí granule, gin a cheesecake, tak ona se velmi pravděpodobně dívá do vašeho košíku a říká si, tak to musí být skvělý život. Tak dejte mi vědět, jestli se občas tak lidem díváte do košíku, a díky, že posloucháte Evropu 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Markétou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je prasátko Piggy.

0: Krásné dobré nedělní ráno, posloucháte Evropu 2 a bylo 8 hodin, takže Zuzka Kozáková je ready na zprávy. Dobré ráno. Vláda chce ještě letos navýšit částku na boj se suchem, která je teď asi 20 miliard korun za rok. Peníze by mohly využít třeba chovatelé dobytka. Některým teď kvůli nedostatku se nahrozí existenční problémy. Cena jednoho balíku vzrostla kvůli špatné úrodě až dvojnásobně z 500 na 1000 korun. O seno je mimořádný zájem, zásoby se ale tenčí o 2 měsíce dříve, než je běžné. V Městském muzeu v České Třebové se našla pozapomenutá asi 400 let stará soška jezulátka ze slonoviny. Nyní je vystavena v kostele svatého Jakuba ve speciální vitríně. Velmi pravděpodobně pochází ze stejné dílny nebo od stejného mistra jako známé salzburské jezulátko. Fotbalisté Slávie v utkání 5. ligového kola pouze remizovali s Bohemians 2-2. Poprvé od květnového nedohraného derby se Spartou se Eden znovu zaplnil fanoušky. V dalších sobotních zápasech Mladá Boleslav porazila Slovácku 2-1, fotbalisté Sparty deklasovali v Brně Artis 4-0, Zlín prohrál doma s Libercem 0-1.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Záchranné složky zasahují na D3, silnice je uzavřena na 280. kilometru na trase Mezno Kaplice, bouralo to osobní vozidlo. V Kroměříži v Havlíčkově ulici taktéž zasahují záchranné složky. V tomto případě došlo ke střetu osobního vozu s cyklistou a nehodu máme i v Ostravě v Ruské ulici.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku je jasno až polojasno, přechodně oblačno, na horách může výjimečně pršet. V průběhu dne pak naměříme teploty většinou v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a 3 minuty po 8 opět pokračuje Katka Hašková. My se trošičku podíváme taky na dýška, dávat, nedávat, kolik, jak dosáhnout toho, aby vám nebylo trapně, to všechno vám řeknu.
1: Evropa 2.

0: Maximum muziky Evropy 2 je v plném proudu, máme 8 hodin 19 minut a to je ideální čas na to zamyslet se nad tím, co bude dneska k obědu. Budete vařit nebo půjdete někam do restaurace? A pokud půjdete do restaurace, víte, kolik dáte dýško? Protože o tom se teď chci pobavit. Kolik dávat dýško? A musím vlastně dávat dýško pokaždé? Tady by samozřejmě jsme se asi s různými číšníky a servírkami možná neschodli, protože samozřejmě na těmto lidem o dýško docela jde. No, ale point je ten, že dřív to bylo jako jednoduché. Účet 476 korun, 500 děkuju, hotovo. Jenomže dneska čím dál častěji platíme kartou. A ten terminál nám tam začne nabízet možnosti 5%, 10%, 15%, samozřejmě taky nulu. Nejenomže zmáčknout tu nulu může být překvapivě nepříjemné. Kor, když jako obsluha stojí vedle nás, vydržíte terminál a najednou máte pocit, že se rozhoduje o tom, jestli jste slušný člověk. No a samozřejmě to, jestli se dýška mají nebo nemají dávat, to záleží. Jo, někdo říká, že to má být automatický, někdo říká, že dýška dává podle toho, jestli byl spokojený, někdo říká, že dýška nedává, protože přece ti lidé by měli být placeni svým zaměstnavatelem. Nicméně dýško je minimálně u nás pořád dobrovolné. Jo, každý ho dává tak, jak chce. A někdo má právo ho nedat vůbec. Ale třeba ve světě je to různé. Třeba v Americe je dýško skoro společenská povinnost. V restauracích s obsluhou se vlastně běžně nechává kolem 15 až 20%. A nedat nic, tak je vlastně vyloženě neslušné gesto. A navíc to spropitné tam hraje opravdu velmi výraznou roli v příjmech lidí, kteří vás obsluhují. No, v Evropě tam je to takové jako klidnější, tady u nás často se prostě zaokrouhluje nebo se nechá za dobrý servis. Ve Francii bývá servis už zahrnutý v ceně a v Itálii můžete na účtu narazit třeba na koperto nebo servicio, takže vlastně není potřeba automaticky přihazovat další procenta. A pak je tu Japonsko a tam je to vlastně obráceně, tam se dýško běžně nedává a když ho dáte, tak obsluhu můžete uvést prý do rozpaků. Že se vám klidně může stát, že třeba necháte peníze na stole s tím, jako že to je vlastně dýško a někdo za vámi vyběhne, protože si myslí, že jste to tam zapomněli. Takže, jak se říká, jiný kraj, jiný mrav. Zatímco v Americe můžete přemýšlet, jestli 15% není málo, tak v Japonsku můžete přemýšlet, proč za vámi běží ten číšník vašimi penězi. No a u nás bych se asi držela toho nejjednoduššího pravidla. Bylo vám dobře a chcete to dát najevo, dejte dýško. No a pokud nechcete, tak nemusíte. Protože na druhou stranu ve chvíli, kdy se z dobrovolného poděkování stane povinnost, tak se z toho trochu taky vytrácí ten smysl. Tak hezký den a díky, že ladíte Evropu 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Na Svitavsku se srazilo osobní auto se srnou. Nehoda se stala u dolního újezdu a zvíře může stále tvořit překážku na vozovce. Střed se zvěří hlásí také Karlovarsko. Osobní auto havarovalo na silnici 20 u Karlových Varů a provozy v místě omezený. A u Litomyšle pozor na stavební techniku. Na silnici u stavby dálnice výjíždějí nákladní auta a další pracovní vozidla, která mohou krátkodobě brzdit provoz. Tak hlavně šťastnou cestu a opatrně.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic. Tvoje nová muzika.

0: propůdvě, tohle je Bruno Mars, I Just Might. Já myslím, že to je taková pěkná, pohodová věc na nedělní ráno. No a schválně, už jste dneska snídali? Protože samozřejmě takhle o víkendu lidi často ze snídaní nespěchají, člověk si přispí, dá si kafe, chvíli se válí a první pořádné jídlo se klidně posune někam k 10. nebo třeba k 11. Ale věděli jste, že čas, kdy se poprvé během dne najíme, může být podle jedné nové velké studie docela důležitý? Vědci se podívali na data. Více než 30 000 Američanů nad 40 let a nejlépe z toho vycházeli lidé, kteří se poprvé nají mezi 7 a 8 ráno. Čím později prý přichází první jídlo, tím vyšší bylo ve studiu riziko úmrtí. Tak u lidí, kteří jedli poprvé mezi 8 a 10, bylo vyšší o 10%, mezi 10 a polednem o 19% a popolední dokonce o 29%. Ale samozřejmě žádná panika, pokud jste ještě nesnídali. Ta studie vyloženě neříká, že pozdní snídaně zkracuje život. Ukazuje jenom určitou souvislost. Své roli samozřejmě hraje zdravotní stav, životní styl, práce na směny a spousta dalších věcí. Zajímavé ale je, že to zapadá i do toho, co už vědci vlastně nějakou dobu zkoumají, že naše tělo během dne nefunguje pořád stejně. Že vlastně ráno si umíme s přijatou energií, s tím, co sníme, poradit líp. Večer už, jak se to tělo začne pomalu připravovat na spánek, tak je lepší to trošku odlehčit. No ale večeře dopadla taky zajímavě, protože neplatí, že čím dřív přestaneme jíst, tím lépe. Nejlépe vycházelo dát si poslední jídlo kolem 8 večer. Pak o něco hůř na tom byli lidé, kteří jedli naposled už před 7 a nejhůř na tom byli ti, kteří jedli po půlnoci. Ale tak to asi tak nějak všichni tušíme, že večeře po půlnoci není ten nejlepší nápad. Výzkumy navíc naznačují, že nám může svědčit na jízce pořádně během první poloviny dne a pak postupně odlehčovat. Ideálně bílkoviny, vláknina, jo, chápete, vejce, jogurt, vločky, ovoce, semínka. No, každopádně nedělní pozdní snídaně bych kvůli jedné studii nerušila. Jo, spíš je to taková jenom připomínka, že našemu tělu docela svědčí nějaký pravidelný rytmus, ale taky mu svědčí klid a žádný stres a taková pozdní nedělní snídaně si myslím, že stres naprosto perfektně snižuje. Tak krásné dobré ráno, díky, že ladíte Evropu 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hi!
3: Hororová sága Insidious se vrací v plné síle do kin. Režie nového snímku s podtitulem Jsou mezi námi se ujal Jacob Chase, který na sebe upozornil schopností budovat napětí skrz moderní technologie a psychologický teror. Příběh se tentokrát soustředí na novou hrdinku. Tou je mladá matka Gemma, která se nevědomky stala terčem nadpřirozených entit. Kromě schopnosti vidět duchy a démony, dokáže vstupovat do dálavy tajemné říše ztracených duší na pomezí života a smrti, která tvoří samotné srdce univerza Insidious. Tenhle, řekněme, dar se ale může stát i jejím prokletím. Gemma totiž dokáže ztracené duše vrátit zpátky do našeho světa. A zlí démoni tvrdě pracují na tom, aby její sílu náležitě využili. You can bring demons back to the human world. Jediný, kdo může Gemmě pomoci, je duch zesnulé profesionální zapuzovačky duchů a démonů Elise. What happens if I can't control this? Mediálním partnerem kinopremiéry Insidious Jsou mezi námi je Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
6: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz

0: Mimi Web na Evropě 2 ladíte maximum muziky a v 9 hodin ladíte taky zprávy. Je tady Zuzka Kozáková, těšíme se. Hezké ráno. Už po druhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. Švédská policie vyšetřuje, zda byl 18-letý muž, který v pátek zaútočil mečem na studenty na švédské střední škole, zapojený do internetových komunit propagujících školní násilí. Útočník zabil 17-letou dívku a vážně zranil dva chlapce. Následně ho zadržela policie. Švédský tyčkař Armando Duplantis bude na zářijovém ultimátním mistrovství světa pro vybrané elitní atlety v Budapešti nejen závodit, ale také zpívat. Dvojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman nahrál oficiální hymnu šampionátu s názvem Gold, která v pátek vyšla na streamovacích platformách. Duplantis si zazpívá naživo na závěr mistrovství.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Záchranné složky zasahují na D3 na 83. kilometru na trase Mezno-Kaplice, bouralo tu osobní vozidlo. Pracuje se na dálnici D1 na 186. kilometru ve směru na Prahu. V Kroměříži se došetřuje nehoda v Havlíčkově ulici a na Jablonecku opatrně na vjezdu do Pěnčína, kde zasahují záchranné složky u nehody motorkáře.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Jasno až polojasno, přechodně může být v průběhu dne oblačno, výjimečně zaprší na horách. Teploty očekáváme většinou v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a 3 minuty po 9. pokračuje Katka Hašková.
2: Víš, co si říkám s tím Duplantisem, že to jako je nefér, jak někteří ty lidi, jak kolik věcí jim jde a jak si říká, že si šli pro ten talent dvakrát a u toho Duplantise mi došlo, že on si proto doskočil.
0: To je pravda.
2: Takže ano, kluk šikovnej.
0: A vysoko.
2: Vysoko, vysoko. A protože zábavy není nikdy dost, tak po 9. hodině vám řeknu, které činnosti nebo třeba filmy by se měly dvakrát zrychlit.
1: Evropa 2.
3: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Maximum Evropě 2. A chci se zeptat, taky byste někdy chtěli zrychlit život, svět, nebo třeba film? Já jsem natrefila na strašně vtipný příspěvek na profilu Tak Moment, kde se řešilo, které věci nebo činnosti by měly probíhat jednou tak rychle. Prostě takové to tlačítko dvakrát speed. Jo, třeba u videí se to hodí, nebo občas u podcastů. Já občas řeším, že ti lidé mluví příliš pomalu na moje aktuální tempo, takže si to zrychlím a člověk ušetří strašně času. Nicméně na internetu jsem teda objevila pár skvělých kandidátů na dvakrát speed. Takže hned na prvním místě. Fanoušci prominou. Oppenheimer. Výborný film, ale 3 hodiny. Přitom na dvojnásobnou rychlost máte za hodinu a půl vyřízeno. No, já bych teda ještě zrychlila ten 9-hodinový dokument o Beatles, ale to je zase jiný příběh. Léto, když je venku 42 stupňů. Rozumím, ne, všichni jsou milovníci vedra, já teda jsem s jedničkou rychlostí úplně spokojená. Titulky Marvelovek, tak každopádně, protože vy víte, že po těch titulcích ještě něco bude, jenomže musíte přežít jména asi 4000 lidí, kteří na tom filmu pracovali. Pak tady máme čekání na další sérii seriálu. Tam je problém hlavně u oblíbeného seriálu, protože skončí nová řada, kterou vy dokoukáte, kterou totálně binge-watchnete a pak se tam objeví. Další série je v roce 2028, no, nebo Cesta autem domů z Chorvatska, tak tam bych to pustila klidně 4x tu rychlost, protože třeba těch posledních 150 kilometrů je úplně nekonečných, už nechcete poslouchat hudbu, nechcete si s nikým povídat, nechcete vidět další benzínku, chcete být doma. No a pak ještě tady máme čekání na Godota. A kdybychom to zrychlili, tak bychom možná konečně přišli na to, jestli vůbec přijde. Díky, že ladíte Evropu 2.
1: Nastav uši hvězdám. Hey Czech Republic, I am Bere on Evropa 2.
2: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.
3: Hey, this is Passenger, you're listening to Evropa 2.
4: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Evropa 2.
1: Evropa 2.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Můj otec chtěl být od malička stejný jako já.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 na Přerovsku se na 275. kilometru ve směru na Ostravu srazila dvě auta. Havarovaná vozidla tvoří překážku a provoz je v místě omezený. Osobní auto skončilo po nehodě v kruhovém objezdu v Brně. Vůz zasahuje do vozovky a komplikuje průjezd. A nehodu vyšetřuje policie také u Brlohu na Českokrumlovsku. Havarované auto zůstalo na silnici a v místě představuje nebezpečí pro další řidiče. Tak šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Lady Gaga a maximum muziky Evropy 2 jede. Co vaše neděle, jak se máte? Už máte uklizeno? Protože víkend je pro lidi často dnem, kdy se má uklízet, přitom v neděli by neměl nikdo nic dělat. Ale jestli chcete mít doma uklizeno, tak mám pro vás jednu radu. Jeden ze základů pořádku je prý úplně jednoduchý, a sice, že každá věc musí mít svůj pelíšek. Svoje konkrétní místo, kam se po použití vždycky vrátí. A ono to vlastně dává smysl. Když víte, že klíče patří do misky u dveří, tak je tam prostě hodíte a pak je nemusíte hledat. Když víte, že ručníky mají svoji polici, tak je tam prostě dáte. Jenomže pak existuje taková kategorie věcí a to jsou věci bez domova. Třeba izolepa. Kde u vás bydlí izolepa? V šuplíku v kuchyni, v komoře, v krabici s nářadím? A co třeba metr nebo lepidlo? Náhradní baterky, nůžky, různé kabely, nabíječky a další věci, o kterých vůbec nevíte, proč je máte? Tyhle věci podle mě nemají pelíšek, oni migrují. A nejhorší je, že člověk má pokaždé pocit, že přesně ví, kde jsou. Jo, jasně, ten metr, ten je určitě v tom šuplíku. Ne, tak není. Tak v tom druhém šuplíku taky není, v komoře není. A pak ho za 20 minut najdete v koupelně, protože jste tam měřili, jestli se vám tam vejde třeba nová polička. A mě zajímá, co je u vás doma největší bezdomovec. Protože já začínám mít pocit, že některé věci ten svůj pelíšek mít nechtějí. Že asi prostě evidentně zrovna ten metr potřebuje svobodu. Tak hezký den.
1: Tvoje léto na maximum. S Evropou 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
2: Činasky vystupují po celé republice v rámci turné Open Air Léto 2026, které potrvá až do poloviny září. Nenechte si ujít unikátní program pod širým nebem v jedinečných kulisách amfiteátrů, zámeckých zahrad, městských parků i letních kin. K již dříve ohlášeným 18 zastávkám kapela nyní přidává ještě bonusový koncert v krásném prostředí loděnice Troja v Praze, kde v úterý 15. září celé turné vyvrcholí. Čeká vás více než 5 hodin hudby a zábavy. Ještě před samotným téměř dvouhodinovým koncertem Činasky bude na programu vědomostní kvíz pod taktovkou Libora Boučka a energická warm-up party DJ Frikyho. Zářijový koncert v Troji bude zároveň na dlouhou dobu jediným samostatným vystoupením kapely v Praze. Vstupenky jsou v prodeji na www.činasky.cz.
1: Sparťanky a sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září. Den budoucích nadějí Sparty. Tečka.
3: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
4: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
4: Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Markétou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražská sportiáda. Partnerem akce je prasátko Piggy. Držíme ti flek i v Kolíně. Evropa 2. 105,5 FM.

0: Repeated, Martin Garrix a Ed Sheeran na Evropě 2. A protože bylo 10 hodin, tak Zuzanka Kozáková má zprávy.
1: Hezké dopoledne. Češi patří v Evropské unii mezi premianty v třídění elektroodpadu. Podle ministerstva životního prostředí jsme ho během jediného roku vytřídili téměř 200 tisíc tun. Elektroodpad obsahuje nejen nebezpečné látky, ale i vzácné kovy, které se dají znovu použít. Problémem ale podle Evropské unie je, že se na světě vyrábí až moc spotřebičů a neopravují se. Jižní Evropa se chystá na další vlnu veder. Zejména Řecko čeká tropické vedro a teploty mají vystoupat na 42 stupňů. Odborníci proto varují před tepelným stresem. V pohotovosti jsou opět hasiči. Po výhrách nad Řeckem a Rakouskem dnes české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně narazí na favorizované Srbsko. S obhájkyněmi stříbrných medailí se svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopulo se utkali minulý týden dvakrát v závěrečné přípravě a v Bělehradě jim podlehli 1-3 a 0-3. Zápas dnes startuje v 19 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dvě vozidla bourala na dálnici D1 na 275. kilometru ve směru na Ostravu. V Ostravě je vážná nehoda v ulici 17. listopadu, kde osobní vůz srazil chodce. Na Českokrumlovsku opatrně v Brlohu, kde bouralo osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále jasno až polojasno, přechodně v průběhu dne může být oblačno, na horách očekáváme, že bude výjimečně pršet. Teploty ty nejvyšší se dnes dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 9:50 slovo bere Katka Hašková.
0: No a my si v následující hodince taky zasoutěžíme konkrétně o kávu zdarma na celý rok a palivovou kartu za 2000 korun, tak zůstaňte s námi.
2: Evropa 2.

0: To byla skvělá novinka v rámci Maxima Evropy 2. No a my se teď podíváme na nějakou tu soutěž, protože benzínky k cestování patří. A vlastně už dávno nejsou jenom o tankování, je to místo, kde si člověk dá cestou kafe, něco k jídlu, protáhne nohy, někdy tam nakoupí půlku věcí, na které před odjezdem zapomněl. No a jestli dneska někam vyrážíte nebo se naopak vracíte, tak právě teď máte šanci vyhrát kafe zdarma na celý rok a palivové karty v hodnotě 2000 korun. No a pozor, tahle soutěž pomalu končí, protože hrajeme jenom do 30. srpna a to vždycky od pátku až do neděle. Tak a já se podívám, kdo se mi dovolal jako třetí a zkusíme si zahrát. Ahoj, ahoj, slyšíme se.
1: Ahoj,
0: Martin, slyším dobře?
1: Martin, ano, ano.
0: Ano, ahoj Martine, prosím tě, takže... Slyším tě malinko špatně. Už tě slyším líp. Výborně, tak jo. Martine, jsi připravený soutěžit?
1: Ano.
0: Výborně, mám pro tebe soutěžní otázku, jo. Je strašně těžká, tak doufám, že odpovíš správně.
1: Co?
0: No, po ránu, já ti dám po ránu, já jsem tady od 7. Tak, Martine, poslouchej. Co na Molce určitě nehledáte? Za A. Stojan s palivem. Za B. Občerstvení. Za C. Lanovku na Sněžku.
1: Cčko, je to dobrý.
0: Výborně, teda Martine, takhle bystra po ránu bych taky chtěla bejt. Takže, když se právě probudil, tak to znamená, že jsi ještě doma. Chystáš se dneska někam?
1: No, možná jako jenom procházku do lesa, vyvenčit trošku hlavu.
0: To je dobrý plán. Takže cesty autem necháme někdy na jindy. Každopádně teď budeš mít určitě důvod cestovat. Karta na 2000 na palivo je tvoje a kafe zdarma na celý rok taky.
1: Pecka.
0: Pecka, super, prosím tě. Prosím?
1: Jseš moc hodná, díky.
0: No tak víš co, to je mojí povinnosti dělat lidem radost. Tak, Martine, prosím tě, nepokládej mi telefon, já tady ještě dořeknu, co musím a spojíme se spolu. No, takže to byl Martin, ještě jednou gratuluju a pokud dneska někam sami vyrážíte, tak Molka je prostě fajn zastávka na cesty, natankujete auto ve Fresh Cornu, doplníte energii, vy i to auto samozřejmě. Taky si dáte teda kafe, hot dog, čerstvý sandwich nebo letní drink. No a pokud máte aplikaci Mol Move, tak se tam taky mrkněte, protože tam najdete spoustu slev, prostě Mol. Oblíbená zastávka na cestách a my jsme Evropa 2.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park.
4: Hey, what's up, it's Jason Derulo.
5: Zdravím, Evropo 2.
6: Ahoj, tady Tate McRae. Faslo Cash, Evropo 2.
2: Evropa 2.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pero je mocnější zbraň než meč, pokud ho držím v ruce já.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: U Kyselky na Karlovarsku sjelo osobní auto ze silnice a narazilo do stromu. Havarované vozidlo komplikuje dopravu v okolí obce. Nehoda auta a motocyklu se stala u Horní Blatné na Karlovarsku. Střed se obešel bez zranění, provoz ale může být v místě zpomalený. A se zdržením počítejte také na silnici 69 u Jasené na Zlínsku. Na vozovce zůstalo stát porouchané auto a vytváří překážku pro ostatní řidiče. Tak ať už jedete kamkoliv, hlavně šťastnou cestu a ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 3:45 a moje část Maxima muziky pomalu končí, ale ještě úplně ne. Ještě tady mám jednu poslední věc, bez které rozhodně nemůžu odejít. Dnešní ráno jsem začínala tím, že filmy a seriály, na které se koukáme, často ovlivňují to, kam cestujeme, a to není nutně špatně. Ale problém je, když to, řekněme, nějak se jako překulí přes únosnou mez. A to se teďka stalo v italských Dolomitech. Tam je, prosím vás, horská chata Friedrich August. Leží ve výšce asi 2300 metrů a už desítky let tam dělají krapfeny. To jsou takové ty klasické koblihy, takové ty nadýchané, skoro jak u nás, ale tyhle jsou plněné vanilkovým krémem. Stojí 3 nebo 4 eura a můžete si je dát s naprosto fantastickým, nádherným výhledem na ty Dolomity, prostě nahory. No a někdo to natočil na sociální sítě. Kobliha v popředí, Dolomity v pozadí, samozřejmě nádhera. Jenomže se to rozjelo a teď se tam dějí věci. Kvůli těm koblihám lidi normálně vstávají za Úsvitu, chodí tam extra brzo a údajně tam někteří přespávají, aby si je stihli koupit. Prodávat se začínají kolem 7:30 ráno a často jsou před 10:00 pryč. No a na sociálních sítích jsou vidět fronty, ve kterých čekají až stovky lidí. No a mně na tom jako nepřijde divný, že si dáte v Dolomitech koblihu, to je v pohodě, abych si dala taky. Navíc kobliha s výhledem je jako skvělý bonus, ale trochu mi přijde divný, že ti lidi tam jedou jenom kvůli té koblize. Že vlastně to není, je, my jsme tady, tady je ta koblihárna, tady si ji dám, ale že vlastně to je hlavní a někdy skoro jediný důvod, proč tam jedou. Takže představte si tu větu, jedeme do Dolomit, je, nahory, ne, na koblihy, no. A přesně tohle už řeší i místní. Nejde jen o ten zákusek, ale vlastně o širší problém. Kdy sociální sítě prostě vezmou jedno konkrétní místo nebo jednu fotku nebo jedno jídlo a během chvíle z toho udělají povinnou atrakci. A ta pak trošku jako zkazí to kouzlo toho místa. Italský alpský klub dokonce upozorňuje, že některá ikonická místa už kvůli davům lidí lovících hlavně fotky ztrácejí své kouzlo. No, takže klidně jeďte do Dolomit, je to super. Dejte si tam koblihu, to je taky super, ale prosím vás, občas se podívejte i za tu koblihu, protože tam jsou ty Dolomity a prostě na horách je vždycky dobře. Ale nikomu nebráním ani v koblihách, ale neníčme ta hezká místa. To je ode mě všechno. Jsem dneska mám takové jako hluboké poselství a já se na vás budu těšit zase v sobotu od 7 hodin a tady mě už za chvíli vystřídá Ondra Vodný. Mějte se krásně, ahoj.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Poslední masáž jsem měla asi na mamografu.
3: Někdy mám o tebe fakt strach.
4: Jane, Coco a Sophie mají kariéru, rodiny, vztahy a kalendáře zaplněné povinnostmi. Času na sebe jim moc nezbývá, proto se rozhodnou vypnout, nechat všechny starosti doma a užít si víkend plný wellness, proseka a pohody.
5: Zamluvila jsem pokoj.
2: Cože?
6: Jedeme na wellness víkend, machy!
7: Jo!
4: Jenže to by do toho nesměla vstoupit kamarádka Mel, která dokáže každou zdánlivě nevinnou situaci proměnit v naprostou katastrofu.
8: To je Mel? Tak co, jak je předmeno? Pauzo!
4: Co mělo být luxusním únikem od reality, se během chvíle mění v divokou jízdu plnou alkoholu, nečekaných známostí, šílených sázek a také v sérii rozhodnutí, která by zastřízliva nejspíš nikoho nenapadla.
9: Nazdar, neděláme tu nic ilegálního.
4: Jedno je tak naprosto jisté. Hrdinky komedie Wellness Weekend se domů určitě nevrátí dokonale odpočaté a s čistou hlavou.
9: Jak to děláš?
4: Za novinkou Wellness Weekend stojí John Lucas a Scott Moore, kteří mají s nekorektními komediemi bohaté zkušenosti. Oba jsou jako scénáristi podepsáni pod pasbou ve Vegas a režijně pak pod komedií Matky na tahu. Komedie Wellness Weekend je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: μου μουσική.
1: Ευρώπα 2.

0: 11 hodin, minuta k tomu na Evropě 2, čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré dopoledne. Vláda chce ještě letos navýšit částku na boj se suchem, která je teď asi 20 miliard korun za rok. Peníze by mohly využít třeba chovatelé dobytka. Některým teď kvůli nedostatku se nahrozí existenční problémy. Cena jednoho balíku vzrostla kvůli špatné úrodě až dvojnásobně, z 500 na 1000 korun. O seno je mimořádný zájem, zásoby se ale tenčí o dva měsíce dříve, než je běžné. V Městském muzeu v České Třebové se našla pozapomenutá asi 400 let stará soška Jezulátka ze slonoviny. Nyní je vystavena v kostele svatého Jakuba ve speciální vitríně. Velmi pravděpodobně pochází ze stejné dílny nebo od stejného mistra jako známé salzburské Jezulátko. Fotbalisté Slávie v utkání pátého ligového kola pouze remizovali s Bohemiance 2-2. Poprvé od květnového nedohraného derby se Spartou se Eden znovu zaplnil fanoušky. V dalších sobotních zápasech Mladá Boleslav porazila Slovácko 2-1, fotbalisté Sparty deklasovali v Brně Artis 4-0 a Zlín prohrál doma s Libercem 0-1.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 na 276. kilometru ve směru na Ostravu v pravém pruhu bourala dvě osobní vozidla. Na D3 pozor na trase Kaplice Mezno. Na 109. kilometru je nepojízdné vozidlo. S nehodou počítejte v Českých Budějovicích na Lidické třídě a na Karlovarsku opatrně na silnici 221 u obce Horní Blatná, kde došlo ke střetu osobního vozu a motorkáře.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně jasno až polojasno, v průběhu dne však může být přechodně oblačno. Na horách se výjimečně objeví přehánky. Na teploměrech naměříme většinou v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 11. už taky s Ondrou Vodným.
0: Po 11. hodině hned pohled na to, jak se mění návštěva u lékaře. Budete se divit, jak rychlý to bude, za chvíli víc. Pěknou neděli.
2: Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2, 11.19, při neděli, pokud vás tuhle někde píchlo, tuhle škobrtlo, říkáte si, že byste měli vyrazit k lékaři, tak pozorně poslouchejte test, který proběhl, jo, a týkal se toho, kdo dokáže určit diagnozu lépe, jestli lékař nebo počítač. No, někdo to změřil a výsledek není úplně příjemný. Systém jménem Mira pracoval v simulované nemocnici a trefil diagnozu v 89% případů a testování lékaře měli 78%, ale hned teda uvedu to na prvou míru, protože ta čísla mají tři háčky. Za prvý hodně záleželo na nemocnici, u slepýho střeva měla skoro 100%, u zápalu plic 72%, za druhý testovací zadání se možná objevila i v datech, na kterých se ta umělá inteligence učila a pak by to bylo nadhodnocení, a za třetí, když se takový systém poskládá dohromady, selhává klidně v 80% úloh, takže zatím to není úplně jistý, že vás umělá inteligence vyléčí lépe, a možná jste na to přišli, když jste něco s umělou inteligencí komunikovali a řekli jste, hele, je mi tohle a tohle, co mi asi je, tak někdy se možná člověk diví, co mu napíše, takže doporučuji, kdyby vás cokoliv píchlo, hurá k doktorovi, pořád je to jistější řešení. Mirai a Kaigo vás dostanou ze všech neduhů, to je to naše víkendové maximum muziky. Pěknou neděli s Evropou 2.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Maximum tvý muziky.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku. 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Tohle jsou Da Funk a Pharrell Williams na Evropě 2 v 11.36. Čas podívat se na silnice. Kde to stojí? No a jak to aktuálně vypadá, když budete vyrážet na cesty? D1 z Vyškova do Prahy je ucpaná na průtahu Brnem. Kolona je od Mikulova, krokem se jede okolo 30 minut k Popůvkám. Na 187. kilometru pracují silničáři, jsou v levém pruhu. D1 v Brně ve směru na Vyškov, tam je kolona od sjezdu Mikulov, no a Praha příjezd po D8, zdržení čekejte od Čakovic, také je tam dopravní omezení. Eva Farná, Cyril, Martin Garrix, to mám připravené za chvíli na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ladíte Evropu 2, 11.49, za chvíli Anika Iris, novinka od Giant Rook, 106 zara do 12. hodiny. No a pokud jste se bavili nad fotkami vyschlých zech v České republice, kde se, jak by Indian řekl, práší za kánojí, tak spozorněte, protože vědci Olomoucké univerzity se na to podívali trošku odbornějším okem a přišli na to, že návrat života do vyschlého toku trvá měsíc a půl až dva měsíce. A dokonce je tam i hranice 4 týdnů sucha, kdy, když koryto vyschne na díl, vymře v něm prakticky všechno. No, ukazují to čísla přímo z Olomoucka, Morava tam měla průtok 3 kubíky za sekundu, přitom normálně jich má asi 26, byla to jedna z těch řek, který lehce mizely před očima. A tak, až budete opět koukat příště na suchou řeku, zachraňovat rybičky a kytičky, tak víte, že jim bude trvat dlouho, než se vrátí s podzimem, kdy zas budou moct rybáři k řece vyrazit pro ryby. Tak ať máte příjemný, dnes ne deštěm přerušený program, to vám přeju z Evropy 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hi!
3: Hororová sága Insidious se vrací v plné síle do kin. Režie nového snímku s podtitulem Jsou mezi námi se ujal Jacob Chase, který na sebe upozornil schopností budovat napětí skrz moderní technologie a psychologický teror. Příběh se tentokrát soustředí na novou hrdinku. Tou je mladá matka Gemma, která se nevědomky stala terčem nadpřirozených entit. Kromě schopnosti vidět duchy a démony, dokáže vstupovat do dálavy tajemné říše ztracených duší na pomezí života a smrti, která tvoří samotné srdce univerza Insidious. Tenhle, řekněme, dar se ale může stát i jejím prokletím. Gemma totiž dokáže ztracené duše vrátit zpátky do našeho světa. A zlí démoni tvrdě pracují na tom, aby její sílu náležitě využili. Jediný, kdo může Gemmě pomoci, je duch zesnulé profesionální zapuzovačky duchů a démonů Elise. Mediálním partnerem kinopremiéry Insidious Jsou mezi námi je Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
5: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
4: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
6: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz

0: Giant Rooks na Evropě 2. Minutu popolední, nesmí chybět ani zprávy. Zuzka Kozáková je tu s nimi. Minutu po 12. na Evropě 2.
1: Dobré poledne. Už podruhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si od něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. Švédská policie vyšetřuje, zda byl 18-letý muž, který v pátek zaútočil mečem na studenty na švédské střední škole, zapojený do internetových komunit propagujících školní násilí. Útočník zabil 17-letou dívku a vážně zranil dva chlapce. Následně ho zadržela policie. Švédský tyčkař Armando Duplantis bude na zářijovém ultimátním mistrovství světa pro vybrané elitní atlety v Budapešti nejen závodit, ale také zpívat. Dvojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman nahrál oficiální hymnu šampionátu s názvem Gold, která v pátek vyšla na streamovacích platformách. Duplantis ji zaspívá naživo na závěr mistrovství.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Osobní vůz boural na dálnici D1 ve směru na Prahu na 321. kilometru. Do kolony se na D1 dostanete taktéž ve směru na Prahu mezi tím 90. a tím 87. kilometrem. V Ústí nad Labem v Rabasově ulici došlo ke střetu osobního vozu a cyklisty. V Praze se pak bouralo v Cínovecké ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá jasná až polojasná obloha, během odpoledne může být přechodně oblačno. Na horách očekáváme, že může výjimečně pršet. Teploty se aktuálně drží většinou v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte nedělní Evropu 2 a 3 minuty popoledně pokračuje Ondra Vodný.
0: Popolední pokračuje Linkin Park, Miles Smith, Ed Sheeran a je toho ještě víc. Tak nikam neodcházejte a držte vlnu i dál, jsme Evropa 2.

0: 12.22, posloucháte Evropu 2, Atmo Music a Sebastian, krásné spojení na nedělní odpoledne, které pokud náhodou chcete trávit letním programem, asi nikoho moc nepotěší. Počasí, který se s létem lehce loučí, létem, který letos bylo rekordní a myslím, který mnohokrát zapotilo nejednoho z nás. No, teplo by se vrátit mělo na začátku září, takže nezoufejme, pokud máte ještě nějaký letní program, bude potřeba ho jenom skloubit se začátkem školního roku a s tím si 100% poradíte. Sam Feld, Rasmus, to pokračuje z našeho víkendového Maxima muziky na Evropě 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Jo! To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Pokud v Google vyhledáváte Chucka Norrise nakopali do zadku, dostanete nulové výsledky.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 12.36 a rychlý pohled na silnice D1, průtah vrnem do Prahy, 40-minutová kolona u Popůvek, jede ze 194. kilometru. D1 v Brně z Prahy do Vyškova, to je opačný směr, tam také naberete zpoždění, a D1 z Ostravy do Přerova za sjezdem Odry je dopravní nehoda, blokovaný je pravý jízdní pruh, tak opatrně, šťastnou cestu. Alok a David Guetta, to k tomu přidám za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic.

Maximum nový muziky.

0: Mark Jan na Evropě 2 ve 12.49. Pokud se chystáte na další týden, pročítáte si, co musíte udělat a podobně, možná se vám někde objeví statistika, nebudete věřit, kolik lidí nerozumí tomu, co statistika je, jo? Ptali se v jednom průzkumu tisícovky lidí, jestli ví, co je statistika, 62% přiznává, že ji rozumí málo nebo vůbec, čtvrtina lidí vůbec netuší, co ten pojem vlastně znamená a jen 11% z čísly pracuje pravidelně. Teď to zajímavé, 90% lidí říká, že by čísla při rozhodování používali, kdyby jim rozuměli. A týká se to všeho, že jo? Když se člověk rozhoduje, já nevím, jak bude volit, nebo co podpoří, nebo jakým směrem se vydá, statistika občas mu může pomoci, takže ta nechuť není v hlavě, ale ve vzdělání. A ještě jedna věc, která možná překvapí, nejlíp je na tom generace Z, která nerozumí jen 14% statistikám. Nejhůř dopadly ty nejstarší samozřejmě. A otázkou tedy zůstává, jak se to doučit. Asi umělá inteligence, anebo dávat víc pozoru ve škole, i v případě generace Z, těžko říct. Ale jenom abyste věděli, že pokud těm tabulkám a grafům nebudete rozumět, někdy nejste sami. Mimi web za chvíli a i Switch Disco stihnu Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Sparťanky a Sparťánci, hledáme budoucí fotbalové naděje. Dívky a kluky ročníků 2014 až 2020. Přijďte si užít sportem nabité odpoledne a dorazte ve středu 2. září na Strahov do Akademie Sparty. Registrace a další info na spartadětem.cz. Středa 2. září, den budoucích nadějí Sparty. Tečka. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že jsi cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
3: Panstvo, tady je Petr Čtvrtníček, neboli ctihodný pán Holofernes z komedie Marná lásky snaha, kterou letos opět budeme hrát na letních shakespearovských slavnostech. Přijďte, stojí to za to.
4: Komedii Marná lásky snaha hrajeme od 24. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
1: Maximum muziky.
5: Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2.

0: 13 hodin, 2 minuty k tomu, na Evropě 2 čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré odpoledne. Češi patří v Evropské unii mezi premianty v třídění elektroodpadu. Podle ministerstva životního prostředí jsme ho během jediného roku vytřídili téměř 200 tisíc tun. Elektroodpad obsahuje nejen nebezpečné látky, ale i vzácné kovy, které se dají znovu použít. Problémem ale podle Evropské unie je, že se na světě vyrábí až moc spotřebičů a neopravují se. Východní Japonsko, včetně oblasti Tokia, dnes ráno postihlo středně silné zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů bylo zraněno nejméně 37 lidí. Tsunami podle úřadů nehrozí. Fotbalisté Teplic zabojují v pátém kole první ligy proti nováčkovi Zbrojovce Brno o třetí výhru, díky níž by se bodově dotáhli na třetí Liberec. V minulém utkání Severočeši poprvé v soutěži prohráli, když podlehli Spartě 1-4. Cílem Zbrojovky je napravit porážku 0-1 s Libercem. Utkání má výkop 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo na dálnici D8 na 15. kilometru ve směru na Ústí. Další odstavené vozidlo a zdržení do 1 hodiny očekávejte na D48 na trase Nový Jičín Bělotín na 6,5. kilometru. V Hradci Králové pak zasahují záchranné složky u vážné nehody na Ulrichově náměstí.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, přechodně oblačno, na horách může výjimečně pršet. Teploty se stále drží většinou v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Ondrou Vodným.
0: Alesso a One Republic mají novinku, nebude chybět, už za chvíli přibudou k tomu Youngblood, Dua Lipa, tak držte vlnu i dál. Jsme Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: 13.20, tohle je Alesso One Republic na Evropě 2, za chvíli Lenny, Måneskin, naše nedělní maximum muziky Evropy 2. No a pokud se potýkáte s tím, že si občas něco berete až moc osobně, tak pozorně poslouchejte. Vypadá to totiž, že se to dá odnaučit a trvá to 5 týdnů. Věci z jedné univerzity vzali 39 vysokoškoláků, půlku z nich poslali na trénink 2 lekce týdně, celkem prošli 10 lekcemi a učili se 2 věci. Odvádět pozornost od nepříjemných detailů jinam a přerámovat situaci tak, aby nepůsobila hrozivě. Začínalo to upřímností, pak nějakýma starýma vzpomínkama a nakonec obavama z budoucnosti. A zabralo to nepříjemné obrázky, pak hodnotili výrazně méně nepříjemně a naučili se tak vlastně úplně v pohodě procházet životem už na vysoké škole. Takže kdybyste náhodou měli pocit, že si všechno berete nějak moc do detailu a že máte třeba strach z dalšího školního roku, zkuste zahledat, vyzkoušet nějaký testíček, nějaký kurzíček, no a můžete se toho zbavit. Držím palce, ať vás nic podobného se začátkem školního roku netrápí. Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šrá už jsem na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2. Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Nic nemůže utéct přitažlivosti černé díry, kromě mě. Já černé díry jím. Chutnají jako kuře.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 13.35 a tady je rychlý pohled na silnice. Opatrně, pokud pojedete D1 průtah Brnem do Prahy, je zasekaný, zdržíte se u Popůvek, je tam kolona a stejně tak je to i na trase z Prahy do Vyškova na D1, také tam naberete zpoždění. No a opatrně na D1 z Ostravy do Přerova za sjezdem Odry nehoda, už se došetřuje. Šťastnou cestu Alex Warren a taky Ellen Walker, za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Yeah.

muzika. Jazzy a Chris Lorenzo.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
2: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
1: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
3: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.

0: 14. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Hezké odpoledne. Vláda chce ještě letos navýšit částku na boj se suchem, která je teď asi 20 miliard korun za rok. Peníze by mohly využít třeba chovatelé dobytka. Některým teď kvůli nedostatku sena hrozí existenční problémy. Cena jednoho balíku vzrostla kvůli špatné úrodě až dvojnásobně z 500 na 1000 korun. O seno je mimořádný zájem, zásoby se ale tenčí o 2 měsíce dříve, než je běžné. Provoz na železničním koridoru mezi Olbramovicemi a Benešovem bude kvůli trati podemleté pátečním deštěm omezený minimálně několik dnů. Vlaky jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Rozsah poškození zjišťují pracovníci správy železnic. Škoda zatím není stanovená. Zastavený je i provoz na regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. I zde potrvají práce kvůli těžkopřístupnému terénu několik dní, odhadem do 2. září. Tenistka Sara Bejlek si o titul na turnaji v Cincinnati nezahraje. Američance a světové čtyřce Coco Gauffové podlehla v semifinále 4-6, 1-6. Duel s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou prohrála na tvrdém povrchu za 1 hodinu a 16 minut.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 se můžete nárazově dostat do kolony, jedná se o směr na Prahu a stí 87. kilometr. Další komplikace jsou na Svitavsku, na silnici 317 u Bohuňovic bouralo osobní vozidlo a na Ústecko-Orlecku opatrně na silnici 35 na vjezdu do Hrušové, kde se došetřuje nehoda osobního vozu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, přechodně oblačno, na horách může výjimečně pršet. Teploty se drží v rozmezí od 18 do 23 stupňů. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a krátce po 14. pokračuje Ondra Vodný.
0: Baby Rexa, David Guetta, pokračují taky Kalin, Justin Bieber a bude toho ještě víc, tak držte vlnu i po 14. na Evropě 2. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, Dagny, to je naše víkendové maximum muziky Evropy 2. No a teď pohled na všechny, kteří pracují na směny. Pozorně poslouchejte. Jo? Pokud děláte na směny, tak se vás to týká. Podle přehledu vědeckých prací mají pracovníci, kteří pracují na směny, skoro dvakrát častější věkový úbytek svalů. Konkrétně jeho korejský výzkum našel 1,7-násobek. Zatím stojí rozhozený vnitřní hodiny. Tělo má totiž svůj rytmus, kdy svalovou bílkovinu tvoří a kdy odbourává. A když ten rytmus rozhodíte, tak to prostě přestane sedět. No a není to jenom o vzhledu. V tomhle případě svaly zpracují 60 až 80% cukru z krve, takže když jich ubývá, zhoršuje se hospodaření s cukrem, no a pak je to takový začarovaný kruh. Co s tím? Zkuste najít nějakou příjemnou cestu, třeba každý den cvičit ve stejnou dobu, jíst pevně stanoveném časovém okně, takže snad se vám podaří zabojovat i v tomhle neúplně příjemným rytmu. Evropa 2 k tomu bude hrát Urfarnou a nejen pro ty, co pracují na směně Fastboy anebo 24K Golden. Jsme Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: This is Tom Grennan and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.

Dat was...

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: A teď rychlý pohled na silnice D1 z Vyškova do Prahy. Zdržení čekejte při průjezdu Brnem, pak ještě u Chývalky. D1 z Prahy do Vyškova za Brnem na 52 také kolona, pracují tam silničáři a přijezd do Litomyšle po 35 se vás také zdrží zhruba okolo 20 minut. Lost Frequency, Sophie and Giants, to přidávám do nedělního maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Tohle je Evropa 2 a Nicky, která dozněla, bude k tomu ještě B, nebo novinka od Rehéba do 15. hodiny. No a potom už opět s dobrou náladou Kuba Štěpán. No a pokud se vám nálada lehce horší tím, že jak se blíží začátek školního roku, ještě neklesejte na mysli, 8 dní zbývá, to je spoustu času, dá se za to stihnout všechno od dovolený přes domácí úklid před začátkem školního roku. Dobrou zprávou je, že výhled na následující týden se velmi příjemně změnil, teda mělo pořád pršet a teď už to vypadá, že by se aspoň trošku mohlo krátit.

0: krásného počasí vrátit, takže neklesejte na mysli, stále jsou prázdniny, takže hurá do jejich užití. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Poslední masáž jsem měla asi na mamografu.
3: Někdy mám o tebe fakt strach.
4: Jane, Coco a Sophie mají kariéru, rodiny, vztahy a kalendáře zaplněné povinnostmi. Času na sebe jim moc nezbývá, proto se rozhodnou vypnout, nechat všechny starosti doma a užít si víkend plný wellness, proseka a pohody.
3: Zamluvila jsem pokoj.
2: Cože?
3: Jedeme na wellness víkend, machy!
2: Jo!
4: Jenže to by do toho nesměla vstoupit kamarádka Mel, která dokáže každou zdánlivě nevinnou situaci proměnit v naprostou katastrofu.
3: To je Mel?
5: Tak co, jak je předjméno? Pauzo!
4: Co mělo být luxusním únikem od reality, se během chvíle mění v divokou jízdu plnou alkoholu, nečekaných známostí, šílených sázek a také v sérii rozhodnutí, která by zastřízliva nejspíš nikoho nenapadla.
3: Nazdar, neděláme tu nic ilegálního.
4: Jedno je tak naprosto jisté. Hrdinky komedie Wellness Weekend se domů určitě nevrátí dokonale odpočaté a s čistou hlavou.
3: Jak to děláš?
4: Za novinkou Wellness Weekend stojí John Lucas a Scott Moore, kteří mají s nekorektními komediemi bohaté zkušenosti. Oba jsou jako scénáristi podepsáni pod pasbou ve Vegas a režijně pak pod komedií Matky na tahu. Komedie Wellness Weekend je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2.

0: V uších máte Evropu 2, čerstvé zprávy na 15. hodinu nachystala Zuzka Kozáková, pojďme do ní.
1: Vítejte u zpráv. Minimální mzda se od ledna zvýší o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Vyplývá to z výpočtu České televize podle nové makroekonomické prognózy ministerstva financí. Nejnižší možný výdělek při 8-hodinové pracovní době tak bude odpovídat 44,5% průměrné mzdy, což je dosud nejvyšší podíl v Česku. Už podruhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, o kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. České volejbalistky ani ve druhém zápase na mistrovství Evropy v Brně nezaváhaly. Proti Rakousku potvrdili roli favoritek a zvítězili za necelou hodinu a půl hladce 3-0 na sety. V tabulce základní skupiny B mají před dnešním duelem s favorizovaným Srbskem plný počet 6 bodů. Utkání je na programu od 19 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda se došetřuje na dálnici D1 na 174. kilometru ve směru na Prahu. Srazila se tady dodávka s osobním vozem v levém jízdním pruhu. Na Jindřichohradecku probíhají záchranné a vyprošťovací práce na silnici 24 u obce Ponědrač. Bouralo tu osobní vozidlo a bouralo se i v Náchodě. A to v Kladské ulici. Máme tu nehodu 3 vozů a komunikace je průjezdná kyvadlově.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty nepřekračují 25 stupňů. Zítra pak bude jasno až polojasno, na horách přechodně oblačno, zejména na severovýchodě. V ranních hodinách se mohou objevit mlhy. Teploty se dostanou na 20 až 26 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte nedělní Evropu 2 a slovo si krátce po 15. bere Kuba Štěpán.
0: Kolik práce kolem domácnosti a dětí vlastně připadá na každého z rodičů? Když na to odpovídá máma a táta zvlášť, stejné soužití může najednou vypadat dost rozdílně. Podrobně o tom dáme řeč na Evropě 2 za chvíli.

0: Posloucháte Evropu 2. Jestli doma existuje téma, u kterého si oba partneři bývají dost jistí svou verzí pravdy, pak je to rozdělení péče o domácnost a děti. Podle dat Pew Research Center mají totiž mámy a tátové často úplně jiný pohled na to, jak spravedlivě jsou povinnosti rozdělené. Otcové častěji říkají, že se všechno dělí zhruba na půl, matky ale mnohem častěji uvádějí, že větší díl zůstává pořád na nich. A nejde jenom o to, kdo vaří, vysává nebo pustí pračku. Velká část domácího provozu se odehrává zejména v hlavě. Někdo totiž musí vědět, kdy jsou například třídní schůzky, co je potřeba koupit na kroužek, kdy se jde k lékaři, nebo že třeba dítě potřebuje do školy krabici, tři kaštany a k tomu i něco zeleného, nevím. Například právě tyhle drobnosti se přitom počítají nejhůř, protože za nimi po večerech nezůstává hromada nádobí ani plný koš na prádlo. Takže jestli máte doma pocit, že táhnete větší část provozu právě vy, je docela možný, že stejný pocit sedí o 2 metry dál na gauči. Domácnost je zkrátka zvláštní účetnictví. Každý vede vlastní evidenci a čísla, tak ty se podezřele často neshodujou. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím,

0: Evropa 2.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Okolní vesmír existuje, protože se bojí být na stejné planetě jako já.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: Pojďme zkontrolovat dopravní situaci. Silnější provozy na D1 na průtahu Brnem. Čekejte zdržení jak ve směru do Ostravy, tak i směrem do Prahy, kde se pak tvoří nesouvislé kolony v okolí Divišova od 41. kilometru. Popojíždět budete až na konec omezení k mostu Šmejkalka na kilometr 25. Silnice 3 vás pozdrží na trase z Tábora do Prahy před Meličínem. Menší zdržení je taky u Votic a Olbramovic. Nárazově se tvoří kolona v okolí Benešova a taky si postojíte před Cenohraby. V Praze je plnější Štěrboholská spojka směrem k Lanovému mostu a postojte si i na D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy u Poděbrad. Mezi kilometry 36 až 25 opravují dálnici a překvapivě tvoří se kolona. Tak pevný nervy, hlavně v klidu a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Posloucháte Evropu 2. Kapela Mirai letos vytáhla jednu z těch vzpomínek, které vám během pár vteřin připomenou prázdniny u babičky. Malinový sirup totiž nevznikl jen jako nějak náhodně vyložení, že by to byl sladký název vůbec. Mirai Navrátil říká, že malinový sirup pro něj opravdu znamená dětství. Připravovala ho jeho babička, která měla obrovskou zahradu a právě u ní trávil velkou část letních prázdnin. I proto je celý song návratem k létu, kdy se jezdilo na kole bez cíle, večer se domů šlo až ve chvíli,

0: urgentně volala máma a největší životní problém byl, že prázdniny prostě jednou skončí. A Mera jsou vůbec na ovoce poměrně silní. Už v roce 2019 vydali jahodu, takže když už jsme načali malinový syrup, bylo by skoro škoda nedat se k němu ještě jahodu. Teď je toto na Evropě 2 nutričně poměrně vyvážený hudební blok. Maliny máme, jahodu taky. A kdyby Miraj příště vydali borůvkový knedlíky, tak máme vyřešený rovnou celý oběd.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Hledáte skvělý program pro celou rodinu na sobotu 29. srpna? Přijďte ve 13 hodin na pražskou sportiádu na stadion Děkanka a prožijte odpoledne plné atletiky. Pod vedením profesionálních trenérů si děti vyzkouší sprint, překážkový běh nebo třeba vrch koulí. Navíc se setkají s hvězdnými běžci Markétou Joglovou a Janem Frišem. Závěr bude patřit zábavným rodinným soutěžím. Vstup je zdarma. Registrace na pražskasportiada.cz. Partnerem akce je Prasátko Pik.
2: Maximum tvý muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, taky v 16 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Hezké nedělní odpoledne. Češi patří v Evropské unii mezi premianty v třídění elektroodpadu. Podle ministerstva životního prostředí jsme ho během jediného roku vytřídili téměř 200 000 tun. Elektroodpad obsahuje nejen nebezpečné látky, ale i vzácné kovy, které se dají znovu použít. Problémem ale podle Evropské unie je, že se na světě vyrábí až moc spotřebičů a neopravují se. Východní Japonsko, včetně oblasti Tokia, dnes ráno postihlo středně silné zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů bylo zraněno nejméně 37 lidí. Tsunami podle úřadů nehrozí. Fotbalisté Teplic zabojují v pátém kole první ligy proti nováčkovi Zbrojovce Brno o třetí výhru, díky níž by se bodově dotáhli na třetí Liberec. V minulém utkání Severočeši poprvé v soutěži prohráli, když podlehli Spartě 1-4. Cílem Zbrojovky je napravit porážku 0-1 s Libercem. Utkání má výkop v 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte určitě na D8 ve směru na Ústí, na 42. kilometru je odstavené vozidlo na Krajnici. Na Chebsku na silnici 213 u Hazlová došlo k nehodě, počítejte tak s menším zdržením a komplikace jsou aktuálně i na Lounsku, na vjezdu do Ročova, tady máme nepojízdný autobus.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, přechodně oblačno s teplotami do 25 stupňů Celsia. Nový pracovní týden začne jasnou až polojasnou oblohou. Na horách na severovýchodě se objeví přechodně oblačnost a v ranních hodinách se připravte na mlhy. Na teploměrech pak naměříme od 20 do 26 stupňů. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a krátce po 16. taky s Kubou Štěpánem.
0: Co všechno může mít společného pravidelná káva s množstvím tuku, taky svaly a metabolismem? Nová finská data přinesla milovníkům kávy docela příjemnou zprávu. Evropa 2.

0: neděli užíváte s Evropou 2. In Your Eyes, od spojení One Republic a Alesso, hodně se mi jejich společný počin zamlouvá. Střídat je bude Alex Warren nebo i Ray Dalton, no a mám tu dobrou zprávu pro všechny, kteří ráno potřebují nejdřív kafe a teprve potom jsou ochotní začít komunikovat s okolím. Finská data totiž naznačují, že pravidelné pití kávy může být spojené i s docela příjemnými věcmi navíc. U více než 2000 lidí se ukázalo, že ti, kteří pili kávy více, měli v průměru méně celkového i útrobního tuku a zároveň větší podíl svalové hmoty. Lišily se u nich také některé ukazatele spojené s metabolismem a zpracováním cukru. Má to samozřejmě jako drobný háček. Autoři zatím říkají jen to, že spolu tyto věci souvisejí. Ne, že espresso samo od sebe spálí břicho a ještě vám cestou vyrobí biceps. K tomu bude pořád potřeba trochu víc, než dojít jenom k nějakému kávovaru. Takže posilovnu zatím nerušte, ale jestli si před ní dáte kafe, můžete mít aspoň pocit, že už jste s tréninkem tak trochu začali. Držte vlnu, tady je Vaše Evropa 2.
1: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
2: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
1: Vím, Pája.
2: Zkuste doplnit.
1: Švejnar, Reynard, Cejnar, co já vím.
2: Ale C je správně.
1: A co nám Cejny nabídneš?
2: Mně nejde z pusy dát slovo.
1: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
2: No.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Ozzy Osbourne ukusuje hlavy netopírům. Já to dělám tygrům usurijským.

0: kde to stojí. Jdeme v 16.36 zkontrolovat provoz. D1 vázne z Ostravy do Prahy na průtahu Brnem. Od 199. kilometru budete popojíždět 20 minut až na kilometr 195, kde šetří nehodu 3 aut v levém jízdním pruhu. Směrem do Prahy jsou dále problémy za Tasovem. Od 150. kilometru čekejte frontu na dalších 20 minut, až zase jest velké meziříčí sever. Jedná se o kilometr 145. Dívám se, že v úseku je i plná souběžná silnice 602. Tradičně v Posázaví je provoz hodně silný. Nesouvislé kolony na D1 směrem do Prahy jsou od Divišova od 41. kilometru, sunou se až ke Šmejkalce. Situace komplikuje i čerstvá nehoda na 34. a 5. kilometru. Zdržení tak tedy bude narůstat. D3 vás zdrží od Mezna od 63. kilometru až k Měličínu. Okolo 20 minut si postojíte u Votic, více aut je v okolí Benešova a fronta se sune i před Mračí i u Sennohrab. V Mladé Boleslavi se v Jičínské ulici srazila dvě osobní vozidla, podobně je tomu ve Znojmě v ulici Únanovská. Po nehodě se jezdí tady Kivadlově a na místě jsou všechny záchranné složky. Jdeme ještě zkontrolovat situaci v Praze. Zpomaluje do Břízka. Za Barandovským mostem se střetly dva vozy ve směru do centra. Na dynamice nabírá Štěrboholská spojka od Běchovic k Lanovému mostu. Hlásíte nehodu dvou aut v Poděbradské ulici před křižovatkou s Kbelskou a Průmyslovou ulicí, a to na trase k Černému mostu. Díky, Davide, za info. A čerstvá dopravní nehoda vás zdrží na silnici 23 u Strmilova. Na místo jedou všechny záchranné složky. Tak buďte opatrní a ať už míříte kamkoliv, přeju šťastnou cestu. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Alesso a One Republic. Alesso a One Republic. Tvoje nová muzika.

se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Po celém světě se rozmáhá takový nešvar. Dovolená má být chvíle, kdy vypnete práci. Jenže realita často vypadá jinak. Ještě před odjezdem se snažíte všechno dodělat, odpovědět na poslední maily, předat úkoly a hlavně zařídit, aby se během vašeho volna nic nezhroutilo. Pak konečně odjedete? A stejně kontrolujete telefon, minimálně. Jen rychle odpovědět kolegovi, jen se podívat, jestli náhodou něco nehoří, jen jedna zpráva před snídaní. Někteří kvůli práci dovolenou dokonce zkrátí, nebo ji úplně zruší, protože mají pocit, že si volno zrovna nemůžou dovolit. Přitom je trochu zvláštní jet stovky kilometrů někam k moři a pak sedět na lehátku s pracovním noťasem a kontrolovat, jestli náhodou není něco urgent. Dovolená má mít zkrátka jednu

0: jednoduchou výhodu, prostě alespoň pár dní nezachraňovat firmu. Pokud bez vás nevydrží ani týden, možná není problém ve vaší dovolené, takže pracovní e-maily na pláži klidně vypněte. Jestli firma přežila před vaším nástupem, má slušnou šanci zvládnout i váš pobyt u moře. Troufám si tvrdit. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Mami, proč už nekoupeš ty velký láhve?
3: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
2: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
4: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz

0: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Dobré odpoledne. Vláda chce ještě letos navýšit částku na boj se suchem, která je teď asi 20 miliard korun za rok. Peníze by mohly využít třeba chovatelé dobytka. Některým teď kvůli nedostatku sena hrozí existenční problémy. Cena jednoho balíku vzrostla kvůli špatné úrodě až dvojnásobně z 500 na 1000 korun. O seno je mimořádný zájem, zásoby se ale tenčí o 2 měsíce dříve, než je běžné. Provoz na železničním koridoru mezi Olbramovicemi a Benešovem bude kvůli trati podemleté pátečním deštěm omezený minimálně několik dnů. Vlaky jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Rozsah poškození zjišťují pracovníci správy železnic, škoda zatím není stanovená. Zastavený je i provoz na regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. I zde potrvají práce kvůli těžkopřístupnému terénu několik dní, odhadem do 2. září. Tenistka Sara Bejlek si o titul na turnaji v Cincinnati nezahraje. Američance a světové čtyřce Coco Gauffové podlehla v semifinále 4-6-1-6. Duel s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou prohrála na tvrdém povrchu za hodinu a 16 minut.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever, odstavený vůz je na 48. kilometru. Opatrnost se vyplatí na Olomoucku na silnici 46 u Dolan, kde je odstavený vůz po nehodě, a opatrnost se vyplatí i na Vyškovsku na silnici 50 u Holubic, kde bourala 2 osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty nepřekračují 25 stupňů. V pondělí ráno se místy objeví mlhy, v průběhu dne pak bude jasno až polojasno, na horách na severovýchodě přechodně oblačno. Teploty se mohou dostat k 26 stupňům Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte nedělní Evropu 2 a teď už opět taky Kubu Štěpána.
0: V rámci nedělního maxima muziky Evropy 2 zazní Youngblood, Myla, chybět nebude ani Calvin Harris a Regan Bowman, nebo i tedy Swim si nachystanej. Tak držte vlnu Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Posloucháte víkendovou Evropu 2. Jestli se vám na seznamkách pořád nedaří najít vysněný protějšek, možná není problém ve vás, v algoritmu, ani v tom, že jste ještě nepotkali toho pravého nebo tu pravou. Možná máte jenom špatnou profilovku. Podle různých seznamovacích doporučení totiž hodně záleží na tom, co od seznamky vlastně chcete. Pokud hledáte spíš v uvozovkách krátké dobrodružství, fungovat mají fotky s motorkou, rychlým autem nebo fotky takové, kde je vidět, že do posilovny nechodíte jenom kolem. Ale pakliže chcete působit jako materiál na vážný vztah, údajně pomáhá úplně jiná rekvizita a tou je pes. Fotka se psem má podvědomě naznačovat, že umíte pečovat, že zvládáte zodpovědnost a možná jednou přežijete i společnou domácnost. Takže seznamovací strategie je vlastně docela jednoduchá. Na románek motorka a na vztah pes. A pokud nemáte ani jedno, pořád zbývá ta nejrizikovější možnost opravdu někam vyrazit a normálně se s někým seznámit. Evropa 2.
1: Že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já tě zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
6: Pak hrnky,
5: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
6: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Podle Einsteinovy teorie relativity tě dokážu kopnout včera.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 17.35 je aktuální čas, jak to vypadá na silnicích. Nic moc, D1 je problémová v obou směrech v Brně. Na trase od Vyškova se zpomaluje na 200 kilometru, až půl hodiny budete popojíždět na kilometr 195, kde došetřují nehodu 3 aut, která jsou v levém jízdním pruhu. Ve směru od Prahy do Brna zastavíte u kilometru 189, provoz brzdí nehoda, a to na kilometru 193. I tady je to aktuálně na půl hodiny. Kdo jede z Brna do Prahy po D1, tak nesouvislá kolona vás čeká v okolí Divišova. Od 41. kilometru se nesouvisle zpomaluje až ke Šmejkalce. Fronta aut se sune na D11, a to na trase z Hradce Králové do Prahy. U Poděbrad opravují dálnici mezi 36. až 25. kilometrem. Plynule se rozjedete až za Sadskou. Teď je to aktuálně na 30 minut. Komplikace jsou i na silnici 3, a to z Tábora do Prahy. Postojíte si mezi Voticemi a Olbramovicemi. Dále na výjezdu z Benešova. Tady pozor, u čerpací stanice vyšetřují dopravní nehodu osobního vozidla s motorkářem. Počítejte minimálně s 15 minutama navíc. Kratší kolony jsou i Předmračí a u Senohrab. No a silnice 12 vás pozdrží u obce Břežany, kde se střetly dva vozy. Tak ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní, žádnej spěch a klidnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Někdy máte v práci den, kdy opravdu nestíháte, a pak jsou dny, kdy toho zase tolik není, jen není úplně vhodné, aby to bylo moc vidět. A právě tehdy přichází ke slovu jedna zvláštní pracovní disciplína, která zní vypadat maximálně zaneprázdněně. Takže zůstane otevřený důležitě vypadající dokument, občas se přepne tabulka, trochu se pohne myší a na zprávu se radši neodpoví okamžitě, aby nevznikl dojem, že jenom sedíte a čekáte, až se něco stane. A nejlepší na tom je, že podobné triky nepoužívají jen řadoví zaměstnanci. Přiznávají je dokonce i manažeři, takže v některých kancelářích možná část lidí předstírá, že nestíhá, zatímco druhá část předstírá, že to celé pečlivě sleduje. Přitom by možná bylo jednodušší práci prostě udělat a pak si na chvilku oddechnout. Jenže to má, jak tak nad tím přemýšlím, jednu nevýhodu. Někdo by mohl zjistit, že máte hotovo a dát vám další práci, že jo? Alessandra, koření další minuty. Tak držte vlnu Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Hi!
2: Hororová sága Insidious se vrací v plné síle do kin. Režie nového snímku s podtitulem Jsou mezi námi se ujal Jacob Chase, který na sebe upozornil schopností budovat napětí skrz moderní technologie a psychologický teror. Příběh se tentokrát soustředí na novou hrdinku. Tou je mladá matka Gemma, která se nevědomky stala terčem nadpřirozených entit. Kromě schopnosti vidět duchy a démony, dokáže vstupovat do dálavy tajemné říše ztracených duší na pomezí života a smrti, která tvoří samotné srdce univerza Insidious. Tenhle, řekněme, dar se ale může stát i jejím prokletím. Gemma totiž dokáže ztracené duše vrátit zpátky do našeho světa. A zlí démoni tvrdě pracují na tom, aby její sílu náležitě využili. You can bring demons back to the human world. Jediný, kdo může Gemmě pomoci, je duch zesnulé profesionální zapuzovačky duchů a démonů Elise. What happens if I can't control this? Mediálním partnerem kinopremiéry Insidious Jsou mezi námi je Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Dobrý podvečer. Minimální mzda se od ledna zvýší o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun hrubého měsíčně. Vyplývá to z výpočtu České televize podle nové makroekonomické prognózy Ministerstva financí. Nejnižší možný výdělek při 8-hodinové pracovní době tak bude odpovídat 44,5% průměrné mzdy, což je dosud nejvyšší podíl v Česku. Už podruhé nebude stát automaticky posílat důchodcům informaci o tom, o kolik se jim od ledna díky každoroční valorizaci zvednou penze. Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří si o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali už loni a následně ji nezrušili. České volejbalistky ani ve druhém zápase na mistrovství Evropy v Brně nezaváhaly. Proti Rakousku potvrdili roli favoritek a zvítězili za necelou hodinu a půl hladce 3-0 na sety. V tabulce základní skupiny B mají před dnešním duelem s favorizovaným Srbskem plný počet 6 bodů. Utkání je na programu od 19 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D55 se na trase Hulín napajedla, odstavené nákladní vozidlo je na 17. kilometru. Na Žďársku pak počítejte s kyvadlovým provozem na silnici 37 u obce Radenice, bouralo tu osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty nepřekračují 25 stupňů Celsia. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy, v průběhu dne pak bude jasno až polojasno. Na horách na severovýchodě přechodně oblačno. Teploty očekáváme v rozmezí od 20 do 26 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy, vy jste s Evropou 2 a na svém startu je Music Chart s Pavlem Cejnarem.
2: Evropa 2, Music Chart.
3: Ano, přesně tak, jedeme v našem prázdninovém módu, Cejny za mikrofonem a společně se mnou 4 novinky, 2 future hity, taky hudební zpátečka, jak to hraje venku, ale hlavně 20 u vás nejoblíbenějších hitů, pro které hlasujete přes naše stránky Evropa2.cz. Hnedka na úvod bych chtěl poděkovat mýmu kolegovi Jirkovi Tajlemu za přípravu a scénář hit parády. Bez něj bych to nezvládl. No a jsem natěšenej, jak si to spolu po třetí o prázdninách střihneme. No a začínáme, jak jste zvyklí, první dnešní novinkou. Norma Jean Martin. Říká vám to něco, její hlas určitě znáte. Legendární megahit Overdrive, který vydala s Offenbach. Norma Jean Martin je americká zpěvačka s charismatickým hlasem, která se věnuje i solové tvorbě. Nyní přichází se singlem Encore Big Dreams, o němž sama Norma řekla, že jde o definující single. První oficiální krok do světel reflektorů jako dance popová umělkyně. Tady ten euforický track určitě nějakému hudebnímu znalci připomene velký hit od Nelly Furtado. Tak tedy začínáme první dnešní novinkou. Já vám všem, ať je čtvrtek anebo neděle, přeju co nejpohodovější start. Začíná nejprestižnější česká hitparáda Evropa 2 Music Chart.
2: Music Chart.
3: Jak už jsem říkal, tohle je první dnešní novinka. Norma Jean Martin, Encore Big Dreams, Evropa 2.

Ladí vás dnešní Evropa 2, buď ve čtvrtek anebo v neděli posloucháte nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart, a to, co jste právě teď slyšeli, byla první novinka na tento týden. Norma Jean Martin, Encore, Big Dreams. Pokud posloucháte ve čtvrtek v premiéře, tak hlasovat se můžete až po skončení chart. Pokud posloucháte nedělní reprízu, hlasovat můžete okamžitě přes naše stránky europa2.cz. Tam všechno najdete. Pojďme za druhou novinkou. Dagny, norská zpěvačka, patří mezi nejvýraznější hlasy elektropopové scény poslední doby. Nedávno vydala už třetí ochutnávku z čerstvě vydaného alba Dance Floor Erotica. Single se jmenuje Rain a ukazuje nám nový zpěvačin vesmír plný svobody a sebevyjádření. Rain je pro mě něčím víc, je to o tom dívat se méně do minulosti a více do budoucnosti. Jednoduše minulost nesmí pohltit, musíš ji nechat za sebou, říká Dagny v energickém singlu, který určitě zazní i na jejím pražském koncertě v sobotu 13. února příštího roku v klubu Bike Jesus na Štvanici. Tak tedy novinka číslo 2, Dagny a Rain.

0: Dagny a Rain. Druhá novinka na tento týden. Tak, myslím si, že o čem přemýšlet určitě budete mít, protože dvě novinky, to je nasazená laťka docela dost vysoko. Další dvě novinky si necháme na začátek příští části, příští hodiny Hitparády Evropa 2 Music Chart, protože teď už jdeme na samotný, já vždycky říkám, ocas žebříčku, a to je pravda, prostě na samotný konec žebříčku, tedy na místo 20., kde je stagnace od minulého týdne. A já to nechápu, pecková věc. Alok, Jennifer Lopez a single, který se jmenuje Everything Fine, PM Evropa 2.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2.

příjemná záležitost. Alok a Jennifer Lopez, Everything Fine. PM, tak to je místo 20. a stagnace. Já nevím, jak to máte vy, ale vždycky já, když slyším anebo vidím někde J.Lo, Jennifer Lopez, tak si hnedka vzpomenu na krásnou pokojskou. Tak je to prostě seklo, slušelo a vždycky, když zpívá, tak ji prostě vidím v téhle roli. Místo 20. J.L. střídá J.B., tedy Jennifer Lopez střídá Justin Bieber, který je s dalším singlem, který se jmenuje Speed Demon, na místě 19. a další stagnace pro tento týden.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
8: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
7: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
8: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
7: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
7: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji.
7: My děkujem a držíme ti flek.

0: To, co jste právě teď slyšeli, byla osmnáctka, novinka z minulého týdne, Kid Laroi a Pieces. A já si myslím, že věc, která nesmí chybět v hitparádě Evropa 2 Music Chart, ale pozor, před náma je pád a propadák týdne. Vůbec to nechápu, 5 týdnů v hitparádě a najednou z 11 padá až na 17. O jaký song jde? Já bych se tady přimlouval, abyste zahlasovali, protože je to vlastně taková letní pecka. Vždycky, když ji slyším z rádia, ať už jedu autem, nebo jsem někde doma, nebo dělám cokoliv, tak vždycky mě naladí tím dobrým směrem a vždycky mám takovou jako radost a vždycky, když slyším ten refrén, tak normálně se přistihnu, že se až jako usmívám a najednou propadá k týdne. To si nedokážu vůbec představit, ale je to tak. Pát týdne z minulé 11 na dnešní 17 zaznamenává Miles Smith a single, který se jmenuje Heaven. Tady bych zahlasoval trošku, pojďme na to. Music
1: Pát týdne.

0: padá k týdne, ale je to tak, je Miles Smith Heaven, taková skvělá písnička. No, je to na vás, na vašem hlasování a proto musím zopakovat, jakým způsobem se hlasuje do hitparády Evropa 2 Music Chart. Je to přes naše stránky evropa2.cz. Pokud posloucháte čtvrteční premiéru, hlasuje se až po skončení chart, tedy po 20. hodině. No a pokud posloucháte nedělní reprízu, hlasovat můžete okamžitě. Každý den tam můžete sypat svoje hlasy a hlasuje se až do úterního poledne. Tak tedy Miles Smith, Heaven, propadá k týdne si vaše hlasy podle mě zaslouží. Pojďme dál v žebříčku, dáme si místo 16. a hnedka zatím místo 15. Užel Imal Angel a Alternate, to je místo 16. single, který se jmenuje Move Into The Sun a hnedka potom Dermot Kennedy a Honest. Tak zůstaňte s námi, tohle je Evropa 2 Music Chart. Evropa 2.
1: Music Chart.

0: There's a wolf inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Místo 15. minulá 14. a Dermot Kennedy. My si teďka od hlasování malinko odpočneme. Já to vždycky říkám, když mám před sebou Future Hit. To je hit, který už venku funguje a my si myslíme, že velmi brzy se zařadí do našeho vysílání Evropy 2 a vůbec do hitparády Evropa 2 Music Chart. A je to tady. Je to tady. Já jsem se tak těšil, doufám, že i vy. Po 6 měsících napínání, 10 singlech a neuvěřitelné cestě za novou hudební kapitolou se konečně sen stal skutečností. Rehab vydává album Dream Inside Dream a představuje tak světu svůj zatím nejosobnější projekt a velký milník v kariéře. Poslechněte si titulní stejnojmenný single a nechte se unášet hudební krajinou, kterou oblíbený hitmaker svou tvorbou nakreslil. S vokály zpěváka Natana Nicholsona, kterého můžete znát ze songu Franka Walkera What Love Feels Like. Tak tedy první dnešní Future Hit, pro který se nehlasuje. Rehab a Dream Inside the Dream. A skvělá věc mimochodem.
2: Future Hit.

Inside a Dream, to je prostě pohoda, taneční pohoda. Tenhle ten hit zatím v hitparádě Evropa 2 Music Chart nenajdete, nejde pro něj hlasovat, ale kdo ví, příští týden, nechte se překvapit, tohle byl první dnešní Future Hit, ještě jednou Rehab a Dream Inside the Dream. Moje krevní skupina je i další pecka, která je na místě 14. V životě bych neřekl, že tyhle ty dva se dají dohromady a udělají takovejhle skvělej hit. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It a místo 14. Evropa 2 Music Chart.

0: 4 týdny v hitparádě a pomalu, ale jistě stoupá opět směrem nahoru. Minulá 16, tento týden 14. Martin Garrix featuring Ed Sheeran a Repeat It. Před námi dva songy, dáme si Loreen, tam je z minulé 15. pokles, nebo vlastně postup, z 15 postup na 13. Single se jmenuje Set Me Free. Za chviličku si dáme taky další novinku z minulého týdne, Cat's Eye a Animal, a pozor, čeká nás taky postup týdne, tak nikam neodcházejte a zůstaňte, tohle je Evropa 2 Music Chart.
1: Evropa 2 Music Chart.

Další novinka z minulého týdne, Cat's Eye Animal a místo 12. Ale teď dvě jedničky vedle sebe. Proč to říkám? Protože na místě 11. je postup týdne. No a myslím si, že tady ta pecka si to opravdu zaslouží. Už je 6 týdnů v hitparádě. Minulý týden nám klesla až na místo 17. a najednou se vyšplhala až na 11. Vy jste zahlasovali a já se vůbec nedivím. A co to je za song? Bere. Yesterday, today, tomorrow. A já gratuluju postup týdne! Evropa 2 Music Chart.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum Evropa 2. Music
1: Chart. Ano, my pokračujeme v druhé té lepší polovině nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Ještě dvě novinky, jeden future hit, dáme hudební zpátečku, jak to hraje venku, no máme toho před sebou docela dost. Tak začínáme v pořadí třetí novinkou na tento týden. Pouhé dva týdny po svém úspěšném a fanoušky opět opěvovaném vystoupení na festivalu Coachella představil německý hitmaker a DJ Robin Schulz novou skladbu Better Times, níž hostuje talentovaná zpěvačka Barbs. Píseň přináší silné poselství o naději a vytrvalosti v těžkých chvílích, které pohání neochvějná víra, že po každé bouři nakonec vyjde slunce. Po hudební stránce skladba kombinuje pulzující elektroniku, jemně gradující beat a retro, futuristické syntetizátory, které perfektně doplňuje podmanivý a emotivní vokál Barbs. Tak tedy třetí novinka na tento týden, Robin Schulz, Barbs a single, který se jmenuje Better Times, Evropa 2.

na Maximum. Třetí novinka na tento týden v hitparádě Evropa 2 Music Chart. Robin Schulz, Barbs a Better Times. Další velká pecka, no, budete to mít těžký u toho hlasování. Hlasuje se přes Evropa2.cz, no a aby to bylo kompletní, mám tady ještě čtvrtou novinku na tento týden. A ta bude opět skvělá. Slovenský producent Mark Dan v červnu představil svou novou skladbu Country Girl. Po úspěšném singlu Let Me Die, který bodoval v rádích napříč Evropou i v Americe, přichází s osobním příběhem inspirovaným skutečnou láskou. Mark Dan patří v posledních letech mezi nejvýraznější jména slovenské hudební scény. Novinka Country Girl patří k největším překvapením v jeho dosavadní tvorbě. Předešlé skladby byly postavené zejména na moderním elektronickém zvuku, avšak novinka Country Girl přináší takovou tu moderní country popovou atmosféru a jeden z nejosobnějších příběhů jeho kariéry. Dívka, o které se v singlu zpívá, je Markova životní partnerka. Na vokály si Mark Dan přizval talentovaného zpěváka Raymonda a o finální zvuk se postaral skvělý Randy Nepa. Tak tedy novinka číslo 4. Mark Dan, Raymond a Country Girl.

0: Novinky máme za sebou, tohle byla čtvrtá z nich, tak tedy skvělý Mark Dan, Raymond a Country Girl. My jdeme na místo 10. Tam je lehký postup z 12, tedy single, který je 2 týdny v hitparádě. Pojďme si ho zahrát. Luis Capaldi a Stay Love. Mimochodem, když už jsme u novinek, které máme za sebou, připomínám hlasování. Hlasuje se, pokud posloucháte ve čtvrtek, až po skončení chart, tedy za necelou hodinu po 20. hodině. Pokud posloucháte nedělní reprízu, hlasovat můžete okamžitě. Hlasuje se až do úterního poledne na našich stránkách Evropa2.cz. Teď místo 10. Luis Capaldi a Stay Love.
1: Maximum muziky. Evropa 2.

i ta patří do hitparády Evropa 2 Music Chart. Luis Capaldi a Stay Love, místo 10. Tak představte si, že už za chviličku nás čeká hit, který si tento týden zahrajeme naposledy. Čeká nás taky hudební zpátečka. My se vydáme do roku 2020. Na první místo hitparády, tedy o 6 let zpátky. Ale teď před námi je místo 9. Minulá osmička, Sombr a single, který se jmenuje My Body Isn't Ready. Evropa 2.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Posloucháte hitparádu Evropa 2 Music Chart a pro tento hit už nehlasujte, protože jak je v regulích, po 7 týdnech odchází z hitparády Krištof, Dominike Alagia a Půlnoční hřích. Song se vám líbí, 7 týdnů v hitparádě vydržel a já si myslím, že má na to, aby odešel, a já vždycky říkám, do pomyslného zlatého kola. Prostě odchází se s hlavou styčenou a je vidět, že prostě česká tvorba neusíná, ba naopak, líbí se vám a jede stále dopředu. Tak zdravíme Krištofy, zdravíme taky Dominik Alagia. Půlnoční hřích je prostě pecka, teď už ho můžete slýchat v klasickém Airplayi tady u nás na Evropě 2. Tak, my si od hitparády opět na chvilku odpočneme od toho hlasování, ne od hitparády, protože vrátíme se zpátky o 6 let, tedy do roku 2020. 28. tohoto roku se vysílala hitparáda Evropa 2 Music Chart a abyste měli představu, tak třeba jako novinky tam byly Maroon 5 a single, který se jmenuje Nobody's Love, nebo Jonas Blue featuring Max a Naked. Na místě pátém Ava Max, Kings and Queens. Na čtvrtém místě byl Martin Garrix se singlem Hold On. Na třetím místě Klára Vítisková a Lake Malawi, Gold. Druhá Winona Oak a Robin Schulz, Oxygen. No a první místo si zahrajeme Domy a Homeland. Pamatujete si, to je dnešní hudební zpátečka Evropy 2.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: Evropa 2, Domy, Homeland a první místo hitparády z roku 2020, tedy konkrétně z 20. srpna. My jsme malinko zaspomínali a já si myslím, že Domy a single Homeland má pořád své místo tady u nás na Evropě 2 a má to pořád šťávu. Konec konců, vy vždycky rozhodujete, co vyhraje v hitparádě Evropa 2 Music Chart, ať to bylo v roce 2020, anebo letos v roce 2026. První místa máme stále ještě před sebou. Vy můžete hlasovat. Hlasování probíhá na našich stránkách Evropa2.cz. Pokud posloucháte ve čtvrtek premiéru, už za chvíli po 20. hodině po skončení chart můžete hlasovat. Pokud posloucháte v neděli, repete, můžete hlasovat okamžitě ještě jednou na Evropa2.cz a hlasuje se až do úterního poledne. Teď vám trošku naleju takového pitného režimu. Kdo si dá malinový sirup? Nehlaste se všichni, po hudební stránce se o to postarají Miraj, protože je to místo sedmé. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: mě, tak já bych klidně tuhle tu písničku poslal ještě vejš. Místo 10. minule, 6. tento týden, Alesso, Pendulum, Fate. Podle mě je to pecka, která je 3 týdny v hitparádě a má na to, aby se dostala na stupně vítězů, ale je to prostě na vašem hlasování. Komu se to líbilo, tak může zahlasovat na našich stránkách Evropa2.cz. Před námi je druhý dnešní Future Hit. Illinium featuring Ellie Goulding, na Grammy nominovaný americký DJ a producent, který si říká Illinium, vydal nedávno dlouho očekávané album s názvem Odyssey, plné skvělých spoluprácí. Po skladbě Feels Like You, kterou jsme v chart představili koncem dubna, je dalším zářezem i písněň Don't Want Your Love, které svůj vokál propůjčila Ellie Goulding. Illinium má opravdu silný cit na emoce v tracku. Na tomto singlu jsme se naprosto přirozeně potkali s představami o tom, jak bude znít, a celé to vzniklo úplně organicky. Těším se, až to lidi uslyší, říká s radostí Ellie Goulding. Tak ať to slyšíte i vy. Druhý dnešní Future Hit, Illinium, Ellie Goulding a Don't Want Your Love na Evropě 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.
2: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

Tak tohle je další pecka podle mého gusta. Illinium, Ellie Goulding a Don't Want Your Love. Hned bych zahlasoval, ale vy nehlasujte, protože samozřejmě hlasování není pro tento song spuštěno, protože to byl druhý dnešní future hit. Illinium, Ellie Goulding a skvělá věc, prostě pecka každým coulem. A to je samozřejmě dobře. Tak pojďme za další peckou, pro kterou můžete hlasovat. Další ohromující single, 5 týdnů v hitparádě z českých kluhů a hájů a u nás velmi oblíbená Eva Farna. Tu tady jistě nemusím vůbec představovat. Minulá sedmička, tento týden 5 a uvidíme, jestli Evička se singlem Neříkej, co má se stát, se třeba pro příští týden nestane první, druhou anebo třetí příčkou. Je to na vás, na vašem hlasování. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. Evropa 2. Tak tedy místo 5. Minule 7. Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Evropa 2.

0: Nahradí vás Evropa 2, Eva Farná místo páté a vynikající single, který se jmenuje Neříkej, co má se stát. No je to tam našlápnutý v těch předních místech v hitparádě Evropa 2 Music Chart. No uvidíme, hlasovat můžete přes stránky Evropa2.cz. Ještě jednou připomínám, ve čtvrtek po skončení chart, tedy už za chvíli po 20. hodině, v neděli můžete hlasovat okamžitě, hlasuje se do úterního poledne Evropa2.cz, tam všechno najdete. My si dáme místo čtvrté, tedy bramborové medaile, Sarah C. a Martin Harrix Starlight, no a pak nahlédneme taky do světových hitparád. Nikam neodcházejte, tohle je Evropa 2 Music Chart.
1: Evropa 2 Music Chart.

British Big Top 40. Novinka. Irské trio The Script vedené nezdolným Dennym si vybudovalo kariéru na architektuře arénové hymny a tvoří písně, které fungují jako spověď i kolektivní zážitek. Jejich nejnovější single jste právě teď slyšeli, jmenuje se The Crowd Was Singing Wonderwall. Geneze písně je téměř až příliš dokonalá. Inspirování kulturní událostí, kterou bylo turné Live 25 skupiny Oasis, The Script vytvořili skladbu, která funguje jako podsta. A je skvělá. A vy pro ní zatím nehlasujte, protože ta zatím funguje v zahraničních hitparádách. Kdy začne fungovat u nás, nebojte, dáme vám vědět. My jdeme na stupně vítězů. Bronzové medaile, tedy třetí místo pro tento týden, je to vlastně stagnace od minulého týdne a je to David River, Empty House. Tak si ho pojďme pustit, poslechnout a dodat vám patřičnou romantickou energii. Evropa 2.

Třetí místo v nejprestižnější české hitparádě Evropa 2 Music Chart zaznamenává stejně jako minulý týden David River, Empty House. Tak kdo byl na místě druhém a na místě prvním? Buď to může být Anika Eris, anebo Postit. Ale než se tak dozvíme a než si pustíme druhé místo, pojďme si zrekapitulovat, co jsme dneska zahráli. Tak novinky. Norma Jean Martin, první novinka. Druhá novinka Dagny, třetí novinka Robin Schulz a Barbs a čtvrtá novinka Mark Dunn a Raymond. Na místě 20. Alok a Jennifer Lopez, místo 19. Justin Bieber, 18. jsou Kid Leroy. Pát týdne na místě 17. Miles Smith, 16. Užel Emile Angel a Altranate, místo 15. Dermot Kennedy, 14. Martin Garrix a Ed Sheeran, na 13. Loreen, na 12. Kecaj a na 11. Šplhoun týdne Bere. Na místě 10. Luis Capaldi, místo 9. Somber, 8. proto už nehlasujte Krištof a Dominique Alagia. Na místě 7. Miraj, 6. Alesso featuring Pendulum, no a 5. Eva Farna, Neříkej, co má se stát. Místo 4. Sarah C, Martin Harich, Starlight. Místo 3. jste slyšeli před chviličkou, David River, Empty House. A kdo je na místě 2.? Ještě vám dlužím, kdo vypadl od minulého týdne. Tak vypadla novinka nasazená minulý týden Lost Frequencies. No a po 7 týdnech Antonín Herbeck, Brandon, Ariana Grande a Michael Schulte. No a na místě 2. pro tento týden dle vašeho hlasování se umístili. Kdo to je? A je to tento song. Maximum muziky. Evropa 2. Místo 2. Anika Eris a Morning Blues. My gratulujeme a nikam neodcházejte, za chviličku první místo. Evropa 2.

Den, Annika Eris a Morning Blues. Než si pustíme první místo, tak já bych vám chtěl poděkovat, že jste poslouchali až do konce a požádat vás a poprosit, bez vás by to nešlo, protože vy to děláte, vy hlasujete a tvoříte vlastně ten žebříček. Poprosil bych vás, abyste zahlasovali. Pokud posloucháte čtvrteční premiéru, hlasuje se už za chviličku po 20. hodině na našich stránkách Evropa2.cz. Pokud posloucháte nedělní reprízu, hlasovat můžete okamžitě a hlasuje se až do úterního poledne. Tak a než si pustíme první místo, několik poděkování, tak za prvý za scénář a přípravu Jirka Tajrle, Jiříku děkuju, bez tebe bych to nedal. Holkám do našeho hudebního oddělení za sestavení hitparády, sečtení všech hlasů, to není vůbec žádná legrace. No a Martinovi Cihlářovi a Charliemu za doplnění všech novinek a všech songů, které třeba ještě z éteru Evropy 2 neznáte. Takže děkuju všem, je to týmová věc a já jsem rád, že i dnes jsem byl součástí, co by speaker nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Mějte se hezky, příští týden ještě v prázdninovém módu a potom už to opět nastartuje. Tak hezký zbytek prázdnin vám přeju, no a posílám první místo. Post it Geronimo. Ještě jednou hlasování na Evropa2.cz. Mějte se hezky a užívejte života Evropa 2. Music chart. Umírám, celý se klepu.

0: Evropa 2 začíná nedělní brzda. Vojtáno, Arny, Anasty, krásný večer, pánové a posluchači.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Stalo se vám, že jste potkali spolužáky, kteří třeba už nebyli k rozpoznání?
1: Jsem potkal jednoho pod rnem.
2: Kámo, mně se to děje jako už běžně.
1: No jo.
2: Už
1: no,
2: jsem
1: no,
2: tak dlouho z obecní školy, že...
1: Mně se to stalo teda teďka nedávno na koncertě a přišel týpek, který fakt jako byl nerozpoznatelný. A ještě jsem představil Skalický jako svým jménem, jako z Gimplu, abych se
2: opatal.
1: A já mu říkám Záveský.

0: Ladíte Evropu 2 nedělní brzda, Naste Arne Vojtáno. V Číně už nasadili robotický policisty na dopravu.
1: To je strašné.
0: Takže už řídí dopravu a zatím ještě nemůžou zatýkat, ale je tam to zatím.
2: To jako, je strašný, to je strašný.
1: On se jako všímá, co dělá špatně.
0: No a
2: pak tě zastřelí.
0: Zatím ne.
2: Zatím ne.
0: Jako v Číně to otázka asi.
2: To je šílený.
0: To je jako už blbý, ne?
2: No to je hodně blbý, to je to už jako dlouho. To je blbý a furt je to blbější.
1: Myslím, že zase v České republice máme spoustu kreativců a oni se budou dát nějak zkratovat, ne? Nebo něco.
0: To se právě, to je další věc. Ten hacking, jako se si bojím. Představ, že někdo může ho jako nějak zhackovat a...
1: Teď jsem viděl toho robota, jak běhá sprint, nevím jestli...
0: A už jim to i běhá, jo?
1: Běhá, ale zatím... neuměl zastavit, tak potom spad a vlastně z něj vylítly jiskry. Nebylo to AIčko, protože to bylo na seriózním serveru jako news.
0: Jasně.
1: Ale připadalo mi to, jak když tenkrát jsem koukal na Terminátora. Ta doba, pamatujete, ne, jak tam byl ten T-1000 a on se roztejkal.
0: Vypadalo to jako těžký science fiction a začíná to být tady, no.
1: No, já jsem radši, když mě asi zastavují policajti, kteří žijou.
2: No, v podstatě nedohněj.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty. A hoši, my jsme tady ty roboty, tak zůstaneme v té Číně. Čínský teenager, který hraje ping-pong, no mé, občas koukám na Instagram, jak dopadly velký sportovní klání tam, kde lidi jako ty skilly mají úplně vyhypovaný, tak tady dvojice Číňanů hrála proti sobě ping-pong a ten jeden už byl pár bodů od toho, aby tomu druhému dal kanára. A skutečně mu ten bod dal na toho kanára a ten to normálně nevydržel psychicky, já to neznám u těch Číňanů, já to znám u středoevropanů, dejme tomu, jo. A normálně šel a natáhnul můj a pak ten frér spadnul, ještě do něj kopnul. No šílený, prostě jako...
1: Na pinčesu, je
0: na pingpongu. No, protože ono v tom pingpongu, jak je to všechno strašně rychlý, tak ty, když vyhraješ ten míček, tak strašně rychle ho i slavíš, že vlastně budec okamžitě explodoval radostí, vyskočil do stropu a samozřejmě tohle, co dostal toho kanára, to tak vytočilo, že mu jí prostě napálo.
2: Oni pak dají strašně rychle medaily, strašně rychle odejdou lidi z haly, strašně rychle skončíš.
3: Strašně rychlý. Nehoši, já jsem, když jsem byl v Americe na rok studií, jako byl jsem tam v maturitním ročníku, tak jsem tam hrál fotbal a pak, že budu hrát tenis. A zjistil se, že jsem jako nervák, tak trenéra napadlo, že když dá dva nerváky jako spolu do čtyřhry,
0: že
3: to vykrátí. A dal mi amerického fotbalistu Krise, který byl hrozný pak jako nervák do čtyřhry. A všechno jsme prohrávali, nešlo nám to. A on byl ale fakt neskutečný a na té síti se nám jednou stalo, že tam na síti byl týpek, který odehrával úplně všechno. A ten Chris mu říká si po pátém balonku, ještě jednou to takhle odehráš. A já tě přetáhnu přes tu síť na tu naši stranu. A jako, a mi to říkám, ty vole, dobrý. Jako, no, ale on to fakt udělal.
0: Jste hráli přesila.
3: Já jsem viděl, myslím, že to je poprvé v historii tady, kdy jeden hráč skončil za sítí.
0: Jste hráli 3-1.

0: D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, že prostě tam budete čekat.
1: Krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
2: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
1: Přečíst to podle mě dokážu.
3: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
4: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
5: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
3: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
1: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
6: Evropa 2, kde to stojí?
7: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
1: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
6: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
8: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
9: Pak hrnky, flašky, kufříky,
8: vyměním za kuponky.
9: Škola volá!
10: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Nedělní brzda na Evropě 2, Nasty, Arny, Vojtáno a jsou tady naše fake news.
1: Arny.
0: Berounka bude mít první bezpečný rybí koridor. Ryby se konečně budou prohánět po své vlastní cyklotrese.
1: Cyklotreska?
0: Ano.
1: To je dobrý. Já se nevěděl, jestli tomu rozumím.
2: Rozumíš. Miloš Zeman zvažuje návrat do politiky. Už se prý pomalu učí chodit i mluvit.
1: Tak já tam zůstanu. Pan Macinka si vyšlápl na pana prezidenta a ten ho spacifikoval třemi pohyby. Nasadil mu známý prezidentský judistický základ Osotogari Masaryk.

0: Nedělní brzda na Evropě 2, Nasty Arny Vojtáno. Hoši, mám tady krásný italský příběh, ale opravdu krásný. Mm. Roberto Nicola Toscano, to se
1: no, to
0: vyplatí to jméno říct, protože to je fakt jako borec. Pani vyhrála v loterii 25 milionů na naše peníze. Mm. Ovšem v trafici jí řekli, že ten tiket nevyhrává, tak ho tam zahodila do koše. Posléze nějakým způsobem zjistila, že vyhrála tady ten bambilion. Zavolala, zjistila, kdo vyváží ty odpadky v tom městě, jakože tam konkrétně. Zavolal té firmy, tady ten Toscano zahájil pátrací akci, vyslal popeláři, zjistili, který auto kam to zhruba odvezlo a den to hledali a ten tiket našli a vrátili ho.
2: Tak to je frajer.
0: To je pěkný, co?
1: Počkej,
0: to
1: ještě by a si on zasluž... jako bez nějakého...
0: Bez nějakého, prostě majitel, šéf té firmy, prostě se rozhodl, že...
2: To bych chtěl ještě, aby se zase zamilovali.
0: Jo. Možná tam něco
2: a pak se rozvedli a ona ho o to zase připravila.
1: Ještě Shakespeare.
3: Jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ladíte v Evropu 2 nedělní brzda na Stejarny Vojtáno. Samofor je naše oblíbená rubrika, kdy někdo nahodí nějaký téma. My se snažíme tady mezi vstupama vymyslet for. Arny nahodil téma Nanuk. Tak hoši, jak jste se popasovali za Samoforem
1: na začnu, Nanuk? Já začnu, protože já mám takový trochu sprostej a trochu trapný.
0: To je dobrý základ.
1: Potká Nanuk zmrzlinu a říkají, hele, chceš vylízat? A ona od tebe s tím tvým klacíkem.
2: Jak je to dál?
1: Ne. Tak představíš si ten klacík od toho Nanuka, ne?
0: No jasně, jak líže.
2: Dobře, tak já jenom navážu.
1: Ty to naváž, máš, prosím tě.
2: Jsou dvě hezký Nanuky a jsou na dětském hřišti a ona říká, co tady na tom hřišti máš nejradši? A ona říká, prolízačku.
1: Prolízačka, dobrá.
0: Dobrá. Přijde malý Žid do obchodu a říká, prý tady máte nějaký levný židovský Nanuk, je to pravda? A prodavačka říká, no jasně, vy asi myslíte tenhle vanilkový Chanuk.
1: Tak pojď.
3: Brzda. Evropa 2. Jakoby show.

0: Evropa 2, nedělní brzda a není to žádná jako třeskuplná zpráva, nicméně potřeba se zaměřit i na lidi, kteří odevzdali svoji vlasovou pokrývku, ji neodevzdali vůbec, třeba už 11 let, to znamená, že tady mám fotku dámy, já vám to chci ukázat.
1: Jako, že se nestříhala dlouho.
0: Která se nestříhala, všichni, kolik to bylo? No, každopádně, její vlasy mají 271 a kilo. Půl centimetru, jo? No. Tady vám to můžu ukázat.
1: Ty kráso. Hmm.
2: A docela i pěkný.
0: To je skokánek na zádech, jak to má dlouhý.
2: A docela pěkná vlastně.
0: Teď... Chtěli byste tohle mít na hlavě?
1: Já myslel doma, ježiš.
0: To už je docela...
1: Ty jo, to je háro.
2: Já i kdybych mohl, tak bych to nechtěl, hele.
0: To už je docela...
2: Já kdybych si nechal narůst vlasy, tak mám takový to pověstný plešatý mikádo. Ale myslím, že po stranách a vzadu bych to mohl mít jako 200 cm. Jako nahoře ne, ale jako šlo by to.
1: Kamo, tu, když si chceš přitáhnout za vlasy. Ručkoval 10 minut, to mě to přejde, než nacouvá.
3: Evropa 2. 88.

0: Jsme v polovině dnešní brzdy a máme tady básničky pro oslavence. Bohuslav, Sandra a Bartoloměj slaví svůj svátek.
1: Bohouš už je z basy venku, má svůj nový mindset a taky starou fenku.
0: To ještě, že počkala na něj. Sandra, u starýho klandru opřel týpek Sandru.
2: No tak. Oslavuje Bartoloměj, říkáme mu Barte, má velký ký, proto ho chtěj, vagíně piš parte.
1: Tohle napadne?

0: Evropa 2, nedělní brzda, vy se mi občas sněte, že jezdím často na kole a co furt s tím kolem mám.
1: Já se
0: a
1: teďko,
0: no, jedeme dál. Počkej, 630-letá Britka, která se jmenuje Ro Marshallová, se rozhodla pojmout tyhle letní prázdniny trošku netradičně a proměnila je v mimořádnou rodinnou výpravu. 1600 kilometrů naložila, ale pozor, s dvěma dětmi.
1: Jo.
0: Ona jednoho má za sebou na sedačce a druhýho v tom závěsném vozejku.
1: Jo, v rikše.
0: A má taky oholený nohy, aby se dělal.
1: No jo, je to holka.
2: No. Vy ty legíny u ní nevadí tolik, no.
1: Ten byl blok tam. No a ona, počkej, 1600 kilometrů za jak dlouho? To je denně kilo
0: 7,
1: třeba.
0: 7 týdnů.
1: To je denně 2 kilometry, to zase není takový.
0: Ne.
1: Jak ne.
0: Tak to máš 200 kiláků,
1: 21 kiláků dní,
0: na týden.
1: To je 10, ne.
0: No takže 30 zhruba 10, kilometrů denně.
2: Řekněte mi, až to dopočítáte, nějaký číslo finální. Mně
1: to
2: nepřijde
1: tak neuvěřitelný.
0: 10
1: to.
0: Kilometrů denně to ne, to přeci
1: no.
0: by měla 300 no, měsíčně.
1: Ne.
0: To by měla 450, ještě přidej.
1: Kolik jsi říkal týdnů?
0: 7.
1: 7x3, 21 dní.
0: To
1: a kolik kilometrů?
0: 16.
1: 20x, aha.
0: Asi
1: no tak dobře, tak 40, no.
2: Já přemýšlím si... celou, jestli se mám vložit do toho a taky říkat nějaký náhodný čísla.
1: Možná
2: 42,
1: 80.
2: Vlastně 50.
1: Tak 80.
0: Ne.
1: Já nevím kolik.

0: Nedělní brzda, Evropy 2, na Stěrny Vojtáno a naše jakoby hádanka. Hádanka, odpověď, všechno, jedem bomby.
1: Tak začněte.
0: Tak já začnu.
1: Ano.
0: Nepříjemně nemocný zpěvák.
2: Oh.
1: Nevím.
0: Nepříjemně nemocný zpěvák.
2: Hodně nepříjemný.
0: Jsi Phil Collins.
1: Já to jenom proložím. Vy to asi znáte, to není jako autorská tvorba. Víte, kdy přestal Brad Pitt? V okamžiku, kdy začal Pete Sampras.
0: Jo.
1: Pete Sampras, Brad Pitt.
2: Jasně, hezký.
1: To je hezký,
0: ale máš nějakou autorskou.
1: Jo. No. Jak se jmenoval voják z trojských válek, který osahával rád brnění ostatním? Jak se jmenoval voják z trojských válek, který rád osahával brnění ostatním?
2: Já tuším, ale neřeknu to.
1: Úchyles.
2: Jo.
1: Dal bych ho. To jsem tě měl dát slovo.
0: To je hodně lepší než Pete.
2: Já mám takovou dětskou teda úplně, ale total. Jak se jmenují hodinky, co mají místo ručiček nožičky? Jsou to chodinky.
1: To bych taky možná dal.

0: Evropa 2, nedělní brzda, teď jak jsme měli sucho, než zase začalo vlhko, mokro, tak jak vylejzali různé předměty z řek a jezer, tak se našlo na dně Dunaje v Ularsku klimamuta. A včera jsem, ne, pár dní zpátky jsem narazil na zprávu, kdy se
1: jo,
0: našel...
1: Jo, klimamuta, já vzal klima, klimamuta,
0: klimatizace, kterou jsem mamut na zádech.
1: Jasně. Klimamuta se našel. A,
2: na co jsem narazil? Na mamuta bez klů.
0: Ještě, ne, týpek, a to nemá vlastně zase jako s tím suchem nic společného, v Americe našel zub megalodona. Údajně jakoby žraloka o rozměrech, já nevím, menší desítky metrů.
2: Vyhynulej.
0: Ale ten zub byl velký jako naše dlaň. Jako dospělýho muže. Oproti zubu klasického žralka, které je třeba o velikosti palce,
1: jasně.
0: Tak jenom ta představa, že něco takového existovalo, mě fascinuje, chtěl bych to vidět. Škoda, že už to není.
2: My stejně nevíme, co je tam dole. To mě fascinuje, že vlastně jako lidstvo už umíme tolik věcí a pořád se neumíme potopit až dolů někdy uprostřed. A nevíme vůbec, co se tam děje.
1: Říká se, že máme víc prozkoumaný vesmír než oceán. No. Jako, no.
2: V tom... Kdo ví, kdo tam je dole?
0: Vy víte, jak je hluboký Mariánský příkop?
1: Hodně.
2: Nevím, jak jsou hluboký Mariánský lázně, ale... Ty víš, to... veď, někde čes zrovna, chceš makrovat.
0: Já jsem si jenom říkal, že už dokážeme do těch hlubin nějakým způsobem vstoupit, ale je pravda, že těch hlubin je všude hodně, no. Že to se potápěli.
2: Sokrates.
1: Ale to bych měl mají podepsal. Sokrates o tom se budou děti učit.
0: Máme hodně hlubin.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Arny, Vojtáno a Nasty. A máme tady Vojtího otázku, tedy břímě, které převzal po Arnymu Vojtí. A nemá vůbec špatné ty otázky. Čímž nechci jako říct, že ten předchozí člověk, který dával špatné, ale teď je toho...
1: Předchozí člověk. Ten předchozí člověk je rozbije
2: Tak hele, není to zrovna žádná jako originální otázka, už jsem ji někde slyšel v nějakých talk show, ale baví mě a zajímá mě, jak na ní odpovíte. Kdybyste mohli poslouchat do konce života už jenom jednu písničku, jaká by to byla? Jestli potřebujete přemýšlet, já to mám vymyšlený.
3: Já vím,
2: ty víš, tak pojď.
3: Na dlaně jednu z tvých řas půjdu se mej.
0: To je Justin Bieber.
3: Nám, to je Justin Bieber, no. No
2: bratři Bieberovi.
3: Já tím řeknu proč. Toto je nejúchylnější český písnivý text, který jsem kdy slyšel.
2: Půjdu se mej, ty drsný.
3: A já toho Frantu prostě za to obdivuju. Půjdu se mej, chápeš, tam ta pionírka, ale on ty povislí kozy.
2: Ale jde se umej.
3: Pak pozasínám, aby nebylo vidět.
2: Ale jak to pleč. Zasáhlo tenhle song, podívej, no, takový zásah, no.
0: Mně jako napadla nějaká tahavá zahraniční,
2: jo,
0: ale taky. Pak jsem si říkal, já bych byl utahaný do konce života, potřebuješ něco.
3: A tak pojď.
0: Tak možná ta Dlouhá noc, klidně.
2: Dlouhá noc od Helenky, jsi v pohodě. Teda,
3: jako jo. Poslouchat pořád dokola.
0: No tak...
3: Kamo, to by jeblo po obědě.
0: po kterým? Potom první hnedka.
3: To je moc dlouhá, tahle noc.
0: Nevím. Ale jako vracím se k hipopovým peckám, co jsem dřív poslouchal. Teď jsem se vrátil Klub Trup Švédu,
2: jasně.
0: Který miluju. Včera jsem si zrovna poslechl asi po 5 letech nějaký jejich pecky a říkal jsem si, pane bože, proč jsem tak dlouho neslyšel, jsou skvělí. Ale všechno, co budeš odehrávat,
2: všechno, tak vlastně...
0: A já si pamatuju film Pád do ticha, kde dva borci lezli na vrchol nějaký hory, nevím, jestli to bylo jakoby... ten 8000 Himalají, každopádně cestou zpátky, ten jeden spadnul do propasti a byl odsouzený k tomu, že sám musí se doplazit zpět a říkal, počkej, a plazil se a říkal, mě furt hrála v hlavě od Bonnie M. Rasputin a já jsem říkal, já nechci zemřít v hlavě s tady tou písničkou, já přeci nemůžu zemřít, kdy mi bude hrát asi, Rasputin, kterou... Promiň.
2: A teď si představoval, máš... Putin, kdyby tě hrál místo Rasputina, furt dokola.
3: Já jenom chci říct, že ty máš neuvěřitelný talent na tuhle rubriku, jak skoro nikdy neodpovědět na otázku. Ty jsi v tom úplně geniální. Jako.
0: Děkuju.
3: Ale dlouhá noc.

0: zde závěr nedělní brzdy, budeme se loučit. Vojtáno, Arne, Nasty, děkujeme za poslech. Hoši, poslední pomazání můžete dát. Čím to pomažete?
1: Čím? Já bych to tak pomazal.
2: Neříkej to.
0: Takže přejeme dobrou...
2: To bylo fakt poslední.
1: Asi nutelou.
0: Přejeme dobrou noc a děkujeme za přízeň.
1: Pěkně se pomažte.
0: A klidně nám někdy můžete napsat, co jsme dlouho nevyzývali.
1: Jo, ale kam?
2: Jo, kam?
0: No, na náš Instač.
1: Žádný nemáme.
0: Ne. Jako na Vojtáno, Arny.
1: No. Napište na můj. Schválně, který Instač z nás tří najdete nejrychlejší?
2: Dobře, no. Bude to krásná výzva.
1: Napište nám někomu, kdo si myslíte, že jste našli nejrychlejc náš instagramový profil, jednoho z nás.
2: A musí tam být heslo brzda, aby jsme věděli, že no, se to týká tohohle.
1: To je těžká otázka, že ani nezačnou. Mm.
0: Dobrou noc!
3: Čau! Brzda. Jakoby show. Evropa 2. 88.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Evropa 2 Music Chart.
1: Evropa 2 uvádí
0: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To já, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
2: Děkuju,
0: nejsme normální rádio.
2: No,
0: jsme Evropa 2.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Na vrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Tá největší výstava o Harrym Potterovi v Česku otevírá bradavické brány posluchačům Evropy 2 zdarma. Hlídej si Harryho v éteru Evropy 2 a hraj každý den o 4 vstupenky na výstavu Harry Potter The Exhibition v PVA Expo Praha. Navrch ti přidáme pořádný balík plný Harry Potterovských dárků.
1: A v pátek dostane doby ponožku. 4 VIP vstupenky s obrovským balíkem dárečků.
0: Expelliarmus s Evropou 2.

prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na MOLce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.